0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
4: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Atención, señoras y señores!
13: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
12: Yeso!
13: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
12: La Tropical!
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamarán.
15: www.prageboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
1: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
0: Rodinné oslavy,
1: romantické svatby,
0: firemní setkání
1: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
0: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
1: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
0: Zámek Berchtold.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Co to zas popájskuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Český statistický úřad dnes zveřejní nové údaje o vývoji mezd. Analytici očekávají, že ve druhém čtvrtletí pokračoval jejich rychlý růst. Výdělky podle odhadů rostly i po započtení inflace. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda přes 50 tisíc korun a meziročně vzrostla o 8%. Dánská tajná služba varuje před konkrétními plány Ruska na sabotáže v zemi. Terče mají být především firmy z obranného průmyslu spojené s vojenskou pomocí Ukrajině. Rusko se podle zpravodajců snaží k případu útoku využívat i běžné Dány, například fotografování vybraných míst. Dánské úřady proto vyzvaly ohrožené firmy ke zpřísnění bezpečnostních opatření. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v ligové dohrávce Hradec Králové 1-0. O jediný gól zápasu se po hodině hry postaral Daniel Vašulín. Brno vyhrálo po třetí za sebou a v tabulce se posunulo na druhé místo. Ve druhém včerejší dohrávce remizovali Bohemian s Jabloncem 1-1. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Praha pokračuje v plánování okružní linky metra E. Radní plánují příští týden schválit přípravu studie proveditelnosti. Linka by měla propojit části mimo centrum a vést ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany až do severního terminálu vysokorychlostní železnice. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka vznikla myšlenka už v 80. letech. No a její trasu zakotvuje také nový metropolitní plán. Ráno polojasné, teploty kolem 12 stupňů, v průběhu dne většinou proměnlivá oblačnost, maxima kolem 25. Z Prahy Lucia Daňková.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my si vám přejeme krásné ráno. Ahoj, Dave.
2: Ahoj, proč jsi začal mnou dneska?
1: Tak musíme to trošku proměnit. Taky Jasmin, ahoj.
3: Ahoj.
1: Jasmin, víš, jak jsi říkala, že kvůli tomu, že 1. září bylo v úterý, že máš pocit, že je v kalendáři o den
3: míň.
1: No tak já včera celý den říkal, že je úterý. A mě furt lidi opravovali a říkali, že je středa. Tak což je ta lepší varianta? Tak my vám přejeme krásný čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a hity, ty jsou nachystaný. Tímhle startuje čtvrteční snídaně šampionů. Hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin, 6 minut. Dáváte si čtvrteční hit rádio. Mě by zajímalo, kolik hodin jste spali na dnešek. Jestli jste fresh.
1: Tak to já vím úplně přesně, protože mám aplikaci, vždycky, když se vzbudím a vypnu budík, tak mi to ukáže. A je to 5.01.
0: A počkej, ty tu aplikaci, ty musíš mít nějaký chytrý prst nebo něco takového, ne?
1: Ne.
0: A jak to funguje, člověče?
1: No, jen se to zapne, že jdeš spát.
2: A to odhaduje prostě.
0: No. Aha. No tak dobrý, takže počkej. S prstem
1: to nahrává
0: nose,
1: zvuky a všechno.
0: Dobře, jakože... tak kolik spal David?
2: Přesně 7 hodin. A já jsem stará škola, já jsem prostě v 10 usnul a v 5 jsem vstál, takhle jednoduchý to je, žádná aplikace.
0: Fakt? Takže to máš přesně takhle.
2: Úplně přesně.
0: Já jsem spal asi hodinu a půl.
1: Co?
0: Já jsem byl na firemce, na Hluboké nad Vltavou. To je na jihu Čech, Jasmin.
2: No. Hluboká myšlenka. Hluboká googlila.
0: Já jsem si no říkal, jasně. Kde je Hluboká nad Vltavou? Pro jednu českou pojišťovnu, ale to byl mejdan. Ale musím říct, že na to, že jsem spal opravdu chvilku, tak je mi krásně.
1: Tak víte co, tak nám pojďte říct, jak dlouho jste spali dneska vy. Jo, máme před náma minutu šampionů, vždycky musíme přečíst co nejvíc zpráv od vás. Chceme tři věci.
0: A to jak se jmenujete? Odkud jste? A kolik hodin cca, nebo jestli to máte úplně přesně, jste naspali? Dejte nám to vědět na 777-937-777. Vrátíme se k tomu, teď hity Welsh Arms a taky Ed Sheeran na Hit Radio. Hezké ráno.

0: na 7 za minutu. Tohle Welsh Arms, Legendary na Hit Radio. Krásné ráno. No tak kolik hodin jste dneska naspali? O tom bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik hodin jste tomu dali.
1: Lucie Tachov pravidelně chodí spát se slepicema, takže většinou spí 8 až 9 hodin.
0: Alice až 0 hodin.
1: Alena Mariánky spala 3 hodiny 15 minut.
0: Tom Šumperk 0 hodin je ponoční, který měl 4 za sebou. Wow.
1: Kufrérka Praha, apka říká 5.29, ale má pocit, že méně.
0: Jana Frýdek Místek 1 a 3 čtvrtě hodiny.
1: Hanka Bruntál usnula kolem půlnoci, pak začal manžel chrápat, tak se stěhovala. Čistý čas spánku asi necelé 4 hodiny.
0: Petě Rokycany dnes naspala 5,5 hodiny, denně vstává ve 4 a cvičí, aby se probudila a nabudila na celý den.
1: Jakub Hořice v Podkrkonoší spal 4 hodiny 40 minut.
0: Peťa Václavíková z Dolní Olešnice, 2.15 hluboký spánek, 4.15 slabý spánek a hele lidi, jsem ready.
1: To se mi líbí, to rozdělení ještě na hluboký, slabý.
2: Mě spíš zaujalo Alice až 0 hodin, mělo by tam být Alice jenom 0 hodin.
0: Tyjo, takovýhle humor tady pojedeme, jo. Ale dobrý.
2: Vždyť, že není z vesnice jenom.
0: Nebydlíš, jenom 24. Huntrix Golden pro všechny, kdo nás sladíte ve 6:45. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou Huntrix, Golden. Vy posloucháte čtvrteční hitrádio, tohle je snídaně šampionů, s vámi vaše svatá trojice, dvojice. Michal Jaspina, David, hezké ráno.
1: Máme tady další věc, kterou si v Číně jen tak neotevřete. Víme už, že tam nepochodíte s Instagramem, Facebookem, Googlem, YouTubem, taky ne. A další se přidává OnlyFans.
0: Ne.
1: Jo, opravdu Čína dala týhletý platformě jasnou stopku, protože podle všeho to prej ohrožuje veřejnou morálku a šíří nežádoucí západní vlivy.
0: Ježíš Maria. Takže tohle je ten oficiální důvod, který teda oni řekli, jo?
1: Je to tak.
0: Já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím, protože podle mě ten hlavní důvod, proč to zakázali, byl ten, že to nikoho nezajímalo, nikdo to nekupoval, tak to prostě jako škrtli nenápadně, jo? A vymysleli nějaký důvod, soudruzi. Protože to prostě nezajímalo nikoho.
1: Já si spíš říkám jako, že mě baví, že tohle to je ta poslední kapka pro ně. Jo, že říkají západní vliv a je to zrovna OF-ko.
0: No ne, ono to nikoho nezajímalo, protože to nikdo nekupoval, tak jako ty bys to kupovala, když to je rozkostičkovaný, to hlavní. Kateřina Marie Tichá, Plamen, to bude další muzika tady na Hit Rádiu a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
7: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
8: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
7: Kolik?
8: 949, málem jsem vzal dvoje.
7: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
9: Levels. Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
12: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze na Břevnově, v ulici Na Zástřelu, úseku mezi ulicemi Radimova a Napetince. Probíhají práce na silnici, počítejte s omezením, raději nohu z plynu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Coldplay, We Pray na Hit Radio.
1: To nejsou Coldplay, ale We Pray.
0: Ty ses vyspala dnešní, co? We Pray. Nepray. Tak pojďme na Davidův ranní update. Ranní update.
2: Česká armáda začala testovat nový maskovací vzor. Po více než 30 letech má postupně nahradit současné maskáče a lépe fungovat v přírodě i městské zástavbě. Vojáci by novou kamufláž měli začít dostávat v roce 2029. Donald Trump chce přejmenovat taky Hormuzský průliv sám po sobě. Americký prezident navrhl název Trumpův průliv s tím, že strategickou námořní trasu mají nyní pod kontrolou Spojené státy. Přemýšlení o budoucnosti může podle vědců pomáhat zvládat každodenní život. Když si představujeme úspěch nebo řešení problémů, mozek nás za to odměňuje uvolňováním dopaminu. Díky plánování tak může být budoucnost předvídatelnější a méně stresující.
3: Já vám řeknu, že jestli mě něco v životě opravdu stresuje, tak je to právě představa o budoucnosti.
1: Ty to máš naopak.
0: To je fakt, no nejenom jasně, já to mám taky tak.
1: Co tak si teďka začnu představovat třeba, že dneska už je čtvrtek, zítra pátek a pak víkend, tak jako je mi příjemně.
3: To je no,
0: tak, to jsou,
3: cenách,
0: tak to jsou ty, co nic nedělají, že jo? Tak jestli... Řekni proč, tell me why, tohle je eurodancová pecka z roku 99, za mě teda obrovská kudla. Vy, kdo jste vymetali diskotéky, tak 100 pro tohle pamatujete. A nemusíte nikam na diskošku, stačí, když si dáte volume pěkně doprava a tohle si užijete. Precioso, Marvin, tell me why, na Hit Radio v 6.33.

0: posloucháte čtvrteční Hit Radio, to jsme moc rádi, tohle je Pink, 6 hodin a 39 minut, hezké ránko. Už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10, nebo teda celý ráno, ale ideálně v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale v éteru. A takhle to zní.
2: Ano, zapamatujte si tenhle zvuk. Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka, za dveře, z okna, cokoliv.
0: Jasmin, bych se podívat za dveře. Ne, fakt, bych se podívat, jestli tam nikdo není.
2: Já jdu,
0: tak se koukni, jestli tam nikdo není. Ježiš, ne, tam je šéf, to zavři zase.
2: A když nás tam uvidíte, tak je to vaše ta výhra, takhle jednoduchý to je.
0: 100 000 korun rozdáme, tak se můžete těšit, už z pondělí startujeme, no a kdybyste se chtěli zapojit, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocity.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Baumax slaví 10. narozeniny.
6: 10.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vraňany nabízejí.
3: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Březová! Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová!
8: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. Nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
13: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města hlásíte překážku v provozu, v Praze Strašnicích, v Doubravičské ulici probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
14: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Čas pádí, čas letí, 6.51. Jestli někde máte na 7. být, tak ať to stihnete poslouchat Hit Radio. Hezké ráno.
1: Bylo teďka delší dobu podezřelý ticho od Måneskin, který bez sebe vydrželi jeden rok.
0: A oni se vrací zpátky do kupy. Protože Damiano David, vlastně frontman, on se trošku trhnul, že? A on ty roztrhaný džíny, ty prostě takový ty freestyle, vyměnil za oblek. Já jsem teda nedávno koukal na předávání nějakých cen a popravdě ani nevím, co to bylo. Bylo to nějaký záznam na YouTube a on prostě, jak byl v tom oblečku, jo? A ten knír vypadal jak Freddie Mercury, tak normálně fakt mě to jako vzalo, jo? A poslouchal jsem, jak zpívá, říkám si, Hergo, to je dobrý.
1: Já musím říct, že jsem doteďka prakticky nevěděla, jak Damiano David vypadá, jenom jsem znala ty jeho songy a opravdu vypadá jako Freddie Mercury na nějakých fotkách, jako rozhodně. Nicméně jsme teda rádi, že se vrátili k sobě.
2: Takhle, podle mě jsou dvě skupiny lidí. Jedna, která vůbec neví, kdo je, skupina Måneskin, a jedna, která nevěděla, že se rozpadli.
1: A ty patříš kam?
2: Já patřím do té, že jsem nevěděl, že se rozpadli, protože on ten Damiano David, jak jsi říkal, sám vystupuje a je výborný i
0: jasně,
2: sám o sobě.
0: Jasně. Takže teďka budou zase zpátky a budou teda vydávat spolu a zase to bude fungovat. Hezký. No tak bychom si mohli Måneskin zahrát, to je taky zajímavý, oni tam mají vlastně nad tím Ačkem to kolečko, že jo? A já vždycky to vyslovuju Måneskin, což má být správně, a vždycky mi říkají lidi, že jsi úplně takhle vyslovuješ, prostě to jsou Måneskin, ne? Takhle to je napsaný tady na rádiu, tak to jsou Måneskin. Hele, říkejte tomu, jak chcete, ale shodneme se na jedné věci, že jsou fakt dobrý. I Wanna Be Your Slave, 6.53, hezké ráno z Hit Rádia.

0: www.ticket.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení vodu a plyn.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Jednání o státním rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše s motoristy. Těm se nelíbí navrhovaný schodek 389 miliard korun a chtějí ho snížit. Jednat chtějí o úsporách, systémových změnách i možném pozastavení některých projektů. Výhrady k vysokému schodku má z vládních stran také SPD. Letošní léto bylo v Česku 11. nejsušší od roku 1961. Za tři letní měsíce napršelo v průměru 193 mm vody. To odpovídá zhruba 78% množství, které je pro toto období běžné. Nejsušším letním měsícem byl červen, naopak nejvíce srážek přinesl srpen. Spotřeba pohonných hmot v Česku roste navzdory výrazně vyšším cenám. V prvním pololetí řidiči natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, meziročně o 3% víc. K růstu přispěly i nákupy zahraničních řidičů na čerpacích stanicích u hranic. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Orionka dostane nový život. Bývalou vozovnu převezme firma Technologie hlavního města Prahy. Tvoří hlavní budova se třemi industriálními halami. V areálu je také kancelářská budova nebo bytový dům vytápěný plynovým kotlem. A součástí areálu jsou také sklady nebo vrátnice. Nově tady vznikne kulturní a komunitní centrum, na venkovních plochách pak také reuse centrum. Ráno místy polojasné a teploty kolem 12 stupňů. Čekáme většinou oblačno, zataženo, tedy proměnlivou oblačnost. Maximální teploty kolem 25 a mírný vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Největší hit

0: si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Dobré ránečko.
2: Krásný čtvrteček.
0: Snídaně šampionů.
3: Ahojky.
1: Čauky mňauky. Tak doufám, že i u vás je atmosféra podobná, jako tady u nás ve studiu, máme tady veselo. Rose, Bruno Mars, Zapaté.
2: Právě teď.
1: Právě teď.

0: Mars. Bruno Rosé. To je Rosé a Bruno Mars a Paté. Aha, aha. 7.06. Posloucháte Hit Radio, krásné ranko.
1: Dokud to nesníš, tak se od toho stolu nehneš.
0: Proč? Já už jsem to sněl, ten perník, co jste mi donesli.
1: Taky jste se při této větě ocitli u rodičů doma, protože já si myslím, že to známe asi všichni. A v jedné dánské restauraci tuhle tu hlášku povýšili na takový oficiální pravidlo, protože zákazníci, který nechají na talíři nesnězený maso, tak oni jim dají normálně pokutu.
0: A co by ne? Já bych tohle zavedl tam, kde máš jídlo all inclusive. No, to je vždycky velký oči, lidi si to naberou hromadu a pak z toho půlku nesnědí a vyhodí se to. A ač já jsem teda ten poslední na téhle planetě, kdo je nějak jako eco-bio, tak tohle plejtvání jídlem mě teda úplně moc neba. A co jsem tak okoukal, tak to dělají hlavně Poláci a Rusáci teda na dovolených.
1: OK. No. Vy jste tohle to dělali, že jste třeba se snažili, já si pamatuju ve školní jídelně, jo, že kdo něco nechtěl, tak to schoval třeba pod knedlíky, to maso, no, jako pod brambory.
0: Mr. Bean, že jo, jestli pamatujete tu scénku, jak mu donesli to jídlo a teďka ono mu to nechutnalo a začalo to spát do všeho, do květináče a všude. A pak přišel ten čišník a viděl, že mu to asi chutnalo a dones mu to znova, že jo. No, já si spíš vzpomínám na to, kdy mě takhle táta nutil sedět u stolu, dokud to jídlo opravdu nesním. Bylo to na Štědrý den, mohlo mi být třeba 8, já jsem u toho seděl třeba 3 hodiny.
1: Jako no. Taky mám takový zážitky.
0: Co David? Taky ho mučili, taky tě mučili rodiče.
2: Já jsem nikdy neměl problém s jídlem. Já jsem to vždycky všechno snět, podle mě.
0: No. No ale ono taky záleží. Já jsem zase díky rodičům naučený, možná to máte podobně, že opravdu nechám prázdný talíř. Jo? To třeba za strejda byl expert, že nechal třeba 2 brambory jenom na talíři.
1: Ježiš, říkám si,
0: a říkám si, proč už jako, tak to neříkej, že tam nemáš místečko na ty 2 brambory. Když tam je šuple na sladký, jo, tak...
1: Je fakt, že tohle dělám taky, že vždycky nechám poslední sousto a dojí ho můj přítel. A to není tak, že já bych mu ho jako chtěla nechat, ale já mám pocit, že už se tam nic nevejde, tak mu to jako dám.
2: No dokonce v některých kulturách je tohle považovaný jako za slušnost, že jo, že nedojíš.
1: No takže já jsem vlastně takováhle, no. No jak to máte vy? Nutili vás doma ve škole nebo kdekoliv něco takhle dojídat? A případně jak jste se z toho snažili vylhat? Jestli jste taky někam schovávali pod něco nějaký části jídla?
0: Jsme na to zvědaví, pojďte nám to nahrát, prosím, jako hlasovku na WhatsApp 777-937-777. Pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to napište jako zprávu. I za to budeme rádi. Teď posíláme další hity. Tohle jsou Panic at the Disco. High Hopes na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Hit Radio, hity 7 hodin 14 minut a Alvaro Soler.
1: Dánská restaurace pokutuje zákazníky za to, když nesní maso, a my jsme se tady společně vrátili do dětství, do dob, kdy nás naši rodiče nutili sedět u toho stolu klidně 3 hodiny, než to všechno sníme. A ptali jsme se, jak jste to měli v dětství vy, jestli jste tohle taky prožívali.
0: Máme tady hlasovku třeba od Jarky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak co já si pamatuju, mě rodiče taky tak strašně nutili jíst vlastně úplně všechno a taky jsem seděla u talíře hodně dlouho, ale pravdou je, že fakt zbytky nenechávám. Taky jsem se naučila prostě sníst vše, nechat talíř opravdu prázdný. A i když jedu na dovolenou a je něco, co si dám na talířek a nechutná mi to, stejně
0: tak to vrátí zpátky.
2: Protože mi to připadá jako slušnost, jako taková úcta, když už si to na ten talíř dám. Takže, ale já jsem svoje děti nikdy nenutila, protože vím, že teda byla jsem z toho špatná, někdy mi opravdu bylo docela dost zle. Takže já to mám tak, že já s ním všechno, ale dětičky mám třeba vybírový.
0: Já bych si přál mít Jarku za maminku, protože jak jsme se tady bavili, tak mě teda rodiče nutili to jíst. Taky tady máme hlasovku od Zuzky.
3: Ahoj, takže já, když jsem byla malá, tak mamka jezdila s tátou kamionem a hlídala nás starší ségra. A vždycky, když jsem nemohla, tak jsem tam musela sedět klidně 3-4 hodiny, dokud jsem to nesnědla. Takovou šikanu, co jsem dostávala od ségry. To bylo neskutečné. Vždycky mě zachránila druhá ségra, protože vždycky buď to dojedla, anebo to vyhodila do koše.
1: Mně to v něčem vlastně přijde dobrý, byť taky mám trauma, ale já mám malou ségru 10letou a vidím ten rozdíl, jak ona najednou nic nechce dojídat, je vybíravá, nihňá se v tom, pak to prostě nesní. To jsem já nedělala.
0: Taky píše David z Brna. Ránko týme, co poslední sousto, ale co teprve poslední kousek pici, poslední kotletka nebo chlebíček, když se sejde víc lidí. Ze slušnosti si to nevezmete, ale naštve vás, jak to udělá někdo jiný. Jinak se doma vždycky dojídalo, jinak za dní hraní si venku. Asi uteklo Davidovi. Nicméně, já nevím, jak to máte vy, já když je někde poslední kousek čehokoliv, já nemám problém.
1: Já se právě jako zdráhám a já pak vůbec. Jsem opravdu naštvaná.
0: Já to tak dělal, ne, já to tak měl dřív, teďka to neřeším, co David?
4: Taky neřeším.
0: Teď neřeším, jo, jestli to vezmeš, tak to tam nevoschne, ne, to tam nevokorá zbytečně.
1: Ještě tu máme zprávu, nemůžu to nahrát pod svým hlasem, protože by mě každý poznal. Já jsem byla hrozná, pod postelí, no moje mamka jednou uklízela, vsteky spadla do kbelíku s vodou, nepřejte si vidět, jaký to byl Simers. Teďka, když přijdu do pokojíčku syna, pod postel zásadně nekoukám. Pod postelí, za skříní, prostě všude, kde se to vešlo, tak dávala teda zbytky jídla.
0: No. Máme tady taky hlasovku od zástupce mladší generace. Na hlasovku nahrála Natálka.
5: Já jsem Natálka a když nesním jídlo, tak třeba se mi stane, že buď u toho musím sedět, dokud to nesním, anebo to prostě dojím.
1: Tak buď a nebo,
0: tak buď a, ale to je stejný, ne vlastně? Výsledek je stejný. Hele, tak já to zkusím na vás, jo? Tak lidi, dokud to tady nedovysíláme, tak vy se nehnete od rádia. Hezký ráno.

0: parádní duet. Eminem s Rihannou, Love the way you lie. Dáváte si čtvrteční Hit Radio, krásné ráno v 7.21. Za malou chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách. Taky se blíží rychlá pětka, za nějakou čtvrt hodinu budete soutěžit o další startovné na Urban Challenge, a to pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun, tak si to nenechte utíct. Detaily, podrobnosti za chvíli a samozřejmě i další muzika, třeba Rembrandt tady na Hit Radio, tak hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
12: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
11: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
12: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
11: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Nejlepší lepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z hlavního města hlásíme překážku v plynulosti provozu v Praze na Novodvorské ve směru na Braník. Probíhají v pravém pruhu práce na silnici, počítejte s omezením.
14: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz
1: Hit Radio City.

0: Tohle jsou přátelé na Hit Radio 729 Rembrandt. Dobré ráno. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta má investice spojené s dluhem kolem 1,2 miliardy dolarů. Podle něj ale nejde o klasický osobní dluh, nýbrž součást strategie při investování do nemovitostí. Dlouhodobě přitom tvrdí, že správně využitý dluh může pomáhat budovat majetek.
0: Co?
2: Nový iPhone 18 Pro se ukázal ještě před oficiální premiérou. Jeho maketa se objevila na technologickém veletrhu v Berlíně. Velká designová revoluce se nechystá, telefon má být jen o něco silnější a zachovává trojici fotoaparátů. Přednastavené spropitné na platebních terminálech vadí zhruba třetině Čechů. Část hostů ho vnímá jako nátlak a raději by si výši dýška určovala sama. Nejčastěji lidé při spokojenosti nechávají 6 až 10% z účtu.
3: Já musím říct, že mě tohle naopak vyhovuje, jakože vadí mi, když musím vyloženě, ale stejně, když na tom terminálu vidím tu volbu 10%, 15%, 20%, tak je to pro mě mnohem příjemnější, než vlastně si tu částku vymýšlet, že jenom zakliknu a je to hotové.
2: Prostě nechceš přemýšlet.
0: Já tebe prostě pak štve, že musíš scrollovat dolů a hledat tam to zpropitné nula. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo klasický, vybíráte mezi 7 místy po celém Česku.

0: Tohle je Hit Radio a čtvrteční snídaně šampionů. Rychlá pětka. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
1: Jestli poběžíte závod noční nebo klasický přes den, to si vyberete sami. Stejně tak si můžete vybrat ze 7 míst po celém Česku a soutěžit bude Denča dneska. Ahoj.
0: To je Supergirl Ahoj. Denča. Krásné ráno. Denča z újezdu u Brna. Jak máte v újezdě u Brna?
2: Krásně.
0: No samozřejmě. A ty, no, ty už jsi v práci nebo ještě doma?
2: Jsi v práci už.
0: Už v práci. Tak bude to rychlovka, ať tě nezdržujem, 5 otázek a výhra bude tvoje. Tak jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje nejvyšší hora České republiky?
2: Sněžka.
0: Ano. Jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Denčo, budeš vědět, ve které zemi leží Dubrovník?
2: Polsko.
1: Vždycky dáváme, ještě
2: nemluvím.
1: Jo, dobrý. Tak. Jedna chyba už jako vyčerpaná, teďka už musíme jet bez chyby.
0: A kdyby to bylo v Polsku, bychom měli k moři blíž aspoň.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik členů má zpravidla trio?
2: 3.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který hudební nástroj má 88 kláves?
2: Klavír.
0: A poslední otázka, pátá.
1: V jaké hodnotě je startovné, o které právě teďka soutěžíš?
2: 1200.
0: Kolik?
2: 1200.
0: Přidej tam nulu ještě, prosím tě.
2: 12 000.
1: Tomu nemůže uvěřit, že je to tak velká částka, že jo?
0: 12 000. No. 4 startovní pro 4 lidi na jakýkoliv závod Urban Challenge. A pověs mi se, že než tolik lidí, kteří s tebou budou dobrovolně běhat, Denčo, co?
2: No, určitě syn.
0: Mm-hmm, to máme tak teda, jo. Takže dva.
2: Kamaráda, kamarádku vezme, takže určitě.
1: No,

0: Přeska dobrá, čtyři lidi. Mm-hmm. Tak Denčo, zvládli jsme to nějak, přejeme hezký den a zase se někdo ozví. Ahoj.
1: Super, díky moc, mějte se, čau, čau.
2: Ahoj. Čau.
0: Tak poslední čtyři startovné na Urban Challenge pro vás budeme mít zítra v tenhle čas v rychlé pětce tady na Hit Rádiu.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Takhle vám hraje srdeční radio. Green Day 21 Guns, krásné ráno v 7.41.
1: Přišlo něco, co jsme u firmy Apple už pár let nezažili. Otevřete krabičku a možná v ní bude i něco jiného než telefon, jo? Protože Apple má novýho šéfa a mluví se o návratu nabíječek a drátových sluchátek přímo do balení, jak se to dřív dělo, nemuselo se to dokupovat a je to možná zpátky.
2: Úplná blbost za mě.
0: Já si myslím, nabíječky asi jako za mě v pohodě, ale ty drátový sluchátka, tak ať tam přibalí rovnou ty AirPody, ne? Bez drátový.
1: Ne, mně to přijde super a hlavně teď už jsme řešili někdy, že se hrozně vrací tyhle ty drátový sluchátka, že je to i pro uši bezpečnější než ty flecky.
2: Všichni ty kabely mají, jako když si koupíš nový telefon, zrovna iPhone, tak už se předpokládá, že máš ten původní a nepotřebuješ nový kabel.
0: Se poperem tady prostě, no, ty vole.
1: Já třeba nevím jak vy, ale já teda neumím se vůbec chovat k nabíječkám a po chvíli mi vždycky vyleze ten kabel nějak z toho, já to vždycky nechávám zamotaný, nerozmotávám, prostě kabely nám ženským nejdou. Takže mně se ta nová nabíjejda hodí třeba.
0: Dobrý, tak pojďme zazpomínat na starý časy, kdy v té krabičce od mobilu byl třeba i hadřík na čištění displeje. To byly časy. Pouzdro tam bylo.
1: Počkej, to není, jo.
0: Všechno to.
1: Já nevím, já jsem si nekupovala dlouho
0: to. No takhle, to se bavím jako o době, kdy ty jsi ještě nebyla na světě. Jo, to vzpomínáš na to, ne?
2: Taky strašných papírů tam bylo jako dokumentace, že jo?
0: Ale já si stejně prosím, to je pravda, já si stejně myslím, že celá tahle jako ekovlna s tím odebíráním nabíječek byla ten nejchytřejší marketingový tah, jak z lidí vytáhnout další prachy. Nabíječku! Zaplať! Hadřík! Zaplať! Sluchátka! No, zaplať! Niko Santos, Ray of Light, další muzika za chvíli, také aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
5: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
6: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Objevte z Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf Variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze v ulici Pod Karlovem v úseku mezi ulicemi Sarajevská a Bělehradská probíhá oprava vodovodního potrubí. Komunikace je neprůjezdná.
19: Mami, proč máme všechno od konceptu?
20: To jen se zeptej, tatínka.
21: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
22: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
23: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: pláče. David uronil. Trochu je to tam, co?
1: Je to tam.
0: Trochu vlhký oči. Připomeneme, tohle Davidové hrálo o víkendu na svatbě Image Dragons. Next to me v 7.54. Dobré ránko. Mě by zajímalo, lidi, jestli používáte na nějaký technický vymožnosti něco jako e-doklady, třeba občanka v mobilu.
2: Nikoli.
0: Tak možná začnete, protože mě to zachránilo včera krk. Doslova mi zachránila e-občanka krk, jo. Nebo krk. Ušetřilo mi to asi 15-minutovou cestu do auta pro klasickou občanku. Já jsem byl na poště něco vyzvednout, cený psaní, a paní říká, můžu vidět občanku? A já, aha. Říkám, já mám vlastně e-doklady v mobilu, tak jsem to vytáhl a fungovalo to. Takže jsem, jako asi by mi neuškodilo, kdybych se prošel na to parkoviště tam a zpátky, ale šlo to. A tak mě napadlo, jestli třeba byste vy ocenili něco dalšího, co by se dalo vyřešit čistě jenom online.
1: Mně se líbí, jak jsi říkal, že ti to zachránilo krk a pak se ukázalo, že jinak bys musel jít 15 minut do auta.
0: No říkám, že by mi to neuškodilo, ale člověk jako nechce se vrátit zpátky, že jo? No, takže vy to nepoužíváte.
1: Já nic takového nepoužívám a asi by mě ani nenapadlo nic, co bych chtěl převíst do té online podoby.
2: Já teda musím výjimečně souhlasit s Davidem a zároveň teda já jsem na tohle úplně blázen, že já častokrát zapomínám doklady obecně. Mně kdyby se teďka něco stalo, tak já u sebe i teďka nic nemám. No, já mám vyfocený pas v mobilu třeba.
0: No ale máš u sebe telefon, takže bys mohla mít té občanku.
2: Mohla, takže ale já to nezaložím.
0: Takže jste
2: prostě,
0: odmítači.
2: No.
0: Takže jste odmítači.
2: A já bych to klidně měla. Jen vlastně si nikdy neřeknu, OK, jdu si to založit.
0: Ne, vy se prostě bojíte, aby vás nešpicloval Bill Gates, jo. Ten už dávno ví všechno. Bill Gates. Pojďme na muziku. Do 8 stihneme tohle. David Guetta, Terry Stones and I.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
3: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku používají nový trik, díky kterému mohou platit cizí kartou, aniž by ji ukradli. Vydávají se za pracovníky banky a oběť přesvědčí k instalaci škodlivé aplikace. Následně ji požádají, aby svou platební kartu přiložila k telefonu. Aplikace pak údaje v reálném čase přenese podvodníkovi, který může kartou okamžitě zaplatit. Ruský prezident Vladimír Putin dál zpřísňuje bezpečnostní opatření při svých cestách. Jeho kolonu nově doprovází vozidlo vybavené protiletadlovým kulometem určeným proti dronům. Putin se podle médií stále více obává možného útoku a výrazně omezil i své veřejné vystupování. Při cestách ho navíc chrání rozsáhlá kolona vozidel a další speciální technika. Obyvatelé slovenské obce Užiliny se bojí vycházet kvůli medvědům. V jejím okolí se pohybuje 9 šelem, které se přibližují až k domům a zahradám. Místní proto i na krátké vzdálenosti raději jezdí autem a po setmění nevycházejí. Letos v oblasti medvěd napadl běžce, který skončil se zraněninami v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Praha pokračuje v plánování okružní linky metra E. Radní plánují příští týden schválit přípravu studie proveditelnosti. Linka by měla propojit části mimo centrum a vést ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany až do severního terminálu vysokorychlostní železnice. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka vznikla myšlenka už v 80. letech. No a její trasu zakotvuje také nový metropolitní plán. Ráno polojasné teploty kolem 12 stupňů, v průběhu dne většinou proměnlivá oblačnost, maxima kolem 25. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné čtvrteční ráno.
14: Ahoj, hezký ráno.
15: Snídaně šampionů.
8: A teď už pojďme k nám do regionu.
13: A tam už jsme byli, Davide, ale.
14: Za chvíli probereme jedno takový nepsaný pravidlo ve vztazích. Chození s kamarádem vašeho ex, což je takový ožehavý téma, takže počkejte si na to.
13: Tak nejdřív budeme trochu blízko, poetika na Hit Radio, tím začíná další hodina. Hezké ránko.
0: Hit Radio.

0: tak všechno.
1: Tohle nás moc baví, Poetika blízko, tohle Hit Radio v 8.05.
2: Já vám něco musím říct, jo. Já mám kamaráda, který začal chodit s kamarádkou svojí bejvalý přítelkyně. A od té doby řeším s kámoškama samozřejmě jednu věc, jo. Je tohle podle vás v pohodě? A nebo je to takový to území, kam se prostě neleze? Protože z jedné strany není na tom nic špatného. Oba jsou volný, nikdo nikoho nepodvádí, je to legální. Ale představte si třeba první společnou oslavu na rozek, že u jednoho stolu teda sedí vaše ex, její kamarádka a pak vy, který jste jako chodil s oběma postupně.
3: Tak tu bejvalou nepozveš. Řešeno.
1: Chození asi blbý, ale spaní asi v pohodě. Nebo já nevím teda, jo. Ale za mě je teda jde jak sednout si do auta, o kterém víš, že mu nefungují brzdy, když se vlastně jakoby seznámíš s někým ex tvýho kamaráda. Je to nebezpečný.
2: Jako, já si říkám, že vlastně, když by to bylo po delší době, po x letech, tak bych to asi kousla. Ale když by to bylo z nenadání, čerstvě po rozchodu, nebo třeba do prvního roku, do dvou, tak je to prostě divný za mě.
1: A tak tohle asi v pohodě. Takhle začal chodit známý z holkou jeho kámoše, nejlepšího kámoše, akorát oni byli ještě tak nějak jako spolu, jo. A myslím si, něco mi říká, že se asi dodnes nebaví teda. Měli svatbu teda už, jo, s tou vlastně ex toho vlastně zamotaný, že jo. Takže já nevím, no.
2: A David?
3: Já jsem nic takového nezažil.
2: No a názor jako v pohodě, nebo?
3: Jo, taky mi to nepřijde úplně košer, jako taky...
1: No, když se nebudou ukazovat...
3: takových ženských na světě, tak se není jako jinou.
1: Přesně, no. Když se nebudou ukazovat na veřejnosti, tak buď.
2: Tak zažil někdo z vás nějakou takovouhle situaci, případně co si o ní myslíte? Jak to rozseknem? Jestli je to v pohodě, nebo to není v pohodě? To by nás zajímalo.
1: Hodně by nás to zajímalo. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, nebo pokud se stydíte, napište nám to jako zprávu. Teď Nickelback, Rockstar, další hity Night Radio.

0: za minutu 8:45. Stále jste se čtvrtečním hitrádem, tohle je snídaně šampionu. Michale Smindavid s vámi, dobré ráno.
1: Představte si, že váš ex začne chodit s vaší kámoškou nebo kámošem. To se stalo v mém okolí, že kámoš takhle začal chodit s ex svojí, teda s přítelkyní, kamarádkou svojí bejvalky. A nás zajímalo, co si o tom tak jako myslíte vy, jestli je to v pohodě nebo je to za hranou.
0: Tak přišlo od vás na tohle téma spousta zpráv, třeba hlasovka od Luboše.
2: Ahoj rádio, mě takhle utekla před 2 rokama manželka za mým nejlepším kamarádem. S kamarádem jsme se kamarádili přes 20 let, s manželkou jsem byl přes 4 roky ve sňatku manželském a znenadání bylo po manželství i po kamarádství. Jo. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné, fajn ráno.
0: Kámoš jak hrom.
1: Co teda jo?
0: Soužere a tom.
1: Pak je tady zpráva, třeba přesně to mi udělala moje minulá přítelkyně. Začala randit s mým nejlepším kamarádem a pak se ještě strašně divila, že jim to nepřeju a že jsem ho přestal vozit do školy.
0: To je divný, tak aspoň do té školy
1: přesně,
0: ho mohl
1: jako
0: to vozit ještě.
1: Maria.
0: Taky posílá hlasovku Makronka.
3: Ahoj, já vás zdravím. Ohledně takových kamarádských vztahů, asi když by to bylo hned po rozchodu, vrtala by mi to hlavou, ale zažila jsem dokonce, když si dva páry prohodili partnery, protože si vzájemně jen tak prohodili partnery a dokonce pak spolu i chodili na večeře, ty dva prohození páry, což mi přijde teda opravdu jako bizár. Prohodit se s někým partnera a pak ještě spolu vzájemně chodit na večeře, mi přijde jako hodně zvláštní.
0: Dovedete si představit vy tady ve studiu, že bychom si prohodili partnery?
1: A jako jestli to znamená, že chodím s jedním z vás, tak ne? Jakoby.
0: Škoda. Pojďme na další zprávu, píše taky Šárka. Ahoj, celý život říkám, pokud se chceš zbavit svého partnera, seznam ho s nejlepší přítelkyní. To by se dalo asi vytesat. A máme tady taky hlasovku od Anonyma. Je tady jenom J na WhatsAppu. Mm-hmm. Tak pouštím.
4: Tak nevidím tom problém, proč by se tam měl být nějaký zádrhel. Nakonec se všichni znají a nemůžu se pak pomlouvat.
0: No, já si myslím, že vyřešeno.
1: Takže vlastně normálka, úplná pohoda, teď je to ještě dobrý nakonec.
0: Ale pohodinda. Tak děkujeme za vaše zprávičky. Dermot Kennedy, Power Over Me, 8 hodin 16 minut. Tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu, Dermot Kennedy, Power Over Me, 8 hodin 20 minut. Za chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách, no a samozřejmě taky další parádní muzika ke všemu, co děláte. Linkin Park, Up From The Bottom. Na to se můžete teď těšit, čampioni, hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na baumax.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů, 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery, vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Autojarov Kunratice, autojarov.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Když život prudce zastaví...
11: Zase jsem jí našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
13: Vraňany nabízejí.
14: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
13: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Vytvořeno s použitím AI.
17: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
18: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
19: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
18: Jedu ale jen na čerpačku.
19: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
20: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze v Bělehradské ulici u křižovatky s Otakarovou. Se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu a s menším zdržením, moc to tam nehoňte.
22: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
23: Hit Radio City.

0: Na Zit Rádia je přesně 8:30, díky, že ladíte Lost Frequencies. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Turistů v Česku letos dál přibývá, za první pololetí přijelo meziročně téměř o 250 000 návštěvníků více. Největší růst zaznamenal Moravskoslezský kraj a tradičně lákali také horské oblasti. Český dabing nového seriálu Harry Potter už zná své obsazení. Hlasy hlavním postavám propůjčí známí čeští herci a dabéři. Seriál má dorazit na obrazovky v příštím roce a každá řada se zaměří na jednu z knih. Česko čeká o víkendu citelné ochlazení. Po pátečních teplotách až kolem 30 stupňů přinese sobotní studená fronta déšť a pokles teplot zhruba o 5 stupňů. Ochlazení ale dlouho nevydrží, příští týden se mohou vrátit i třicítky.
0: Řekni, co jsi tady říkal. Jaký budou mít vlastně ty třicítky? Nic, ať to nezamluvíme. Hezky bude teda.
2: Bude hezky.
0: Bude hezky.
2: Ale o víkendu chladněji, pak zase přijdou teda ty třicítky blondiaty.
0: Prostě ty třicítky. Plekajte.

0: Anderson, Rudimental. Alibi, předělaný kvůli 8.38 na Hit Radio.
1: Jsou dva druhy lidí, ty, co se v koupelně sprchujou a ty, co tam hlavně zpívají, což je, jak jsme teďka mohli slyšet, tak asi tam spadá Michal. Teďka se ukazuje, že právě tyhle domácí interpreti možná dělají něco sakra dobře, protože nejnovější výzkumy potvrdily, že opravdu zpívání bez prše, v autě, kdekoliv, doma, tak vyplavuje endorfíny, oxytocin, klesá nám stres, jsme šťastnější, je to prostě všechno lepší.
0: No, vyplavuje to endorfíny jenom tobě, bohužel, když zpívat někdo neumí a má okolo sebe někoho, tak si myslím, že to spíš vyplavuje adrenalin a nějaký tady ty stresový hormony. Jo.
1: Musíte sami, když jste doma sami, tak je to prostě lepší.
0: A zpíváte si, schválně, vy kdo jste sami v autě teďka třeba, a už jedete, nebo třeba na semaforech někde, zpíváte si, zpíváš si v autě?
1: No jasně.
0: Já permanentně. Ve sprše? Taky?
1: Taky.
0: My si vlastně zpíváme furt? A proč nespíváme takhle třeba jako veřejně? Kdyby se si zaspívali takhle před celým národem, aby se přidejte. Tak pojďme na to!

0: Myslím si, že posluchači Hitrádia to teďka vezmou přes lékárnu a valej pro nejlevnější antidepresiva.
1: Ale za chvíli si tohle dáme, tak s náma vydržte a no, dáte jasně. Si to v autě znovu.
0: Hezký ranko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
9: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
8: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
9: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
8: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krakonošova guláše do Pece pod Sněžkou.
14: Sobota 5. září.
13: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
14: Sobota 5. září.
13: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
15: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
16: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
17: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
18: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
21: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
22: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
23: Pořád jste tady.
24: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio. No,

0: Dobré ráno, zítra Rádia Šampioni v 8.51 Super High Anika Following the Sun.
1: To zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už v pondělí to začne. Hit Rádio za váma vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který bude znít takhle.
2: Ano, uslyšíte ho přesně takhle, a to v éteru, ne na vašich dveřích, tam zvonit nebudeme, ale třeba právě za těma vašima dveřma budeme, a když nás tam uvidíte, tak je to vaše.
0: No, vaším úkolem bude vylézt ven do 30 vteřin. Pokud to zvládnete, tak peníze jsou vaše, tak kdybyste se chtěli do této dramatické soutěže o spoustu peněz zaregistrovat, není nic jednoduššího, než se zastavit na webu hitradio.cz, nechat nám tam vaše údaje a třeba zazvoníme právě u vás. Začínáme v pondělí, detaily na webu hitradio.cz. Hezké ráno.

0: Buccaneers, Ho, hey. 8.57, tohle je čtvrteční Hit Radio. A tímhle songem se čtvrteční snídaně šampionů loučí.
1: Bylo to s váma zase krásný. Zítra. Zítra je pátek, lidi.
0: Já si myslím, že máte radost už z toho, že dneska je čtvrtek, už se nám to krásně blíží zítra. To ráno spolu zvládneme, vy hlavně zvládněte celý den a my se tady v 6.00 zítra ráno potkáme.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Po deváté si užijte další parádní muziku Lady Gaga, taky Sigma, Nobody to Love, no a...
1: Zítra čau!
0: Čau, hezký den!
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Hlásíte dlouhé kolony na pražských silnicích, zejména pokud jedete od Černáku, respektive už od Hloubětína k Belskou a pak dál na Černák a Štěrboholskou. Nabíráte směrem do centra dlouhá zpoždění, a to minimálně 50 minut. Kolony hlásíte i v opačném směru kvůli dopravní nehodě v Kbelské ulici směrem na výjezdu po D8. Zdržení, ale v tomto případě kratší kolem čtvrt hodiny. Menší nehoda je hlášena také v ulici v Holešovičkách, příjezd k tunelům, tedy blokuje tento problém, zdržení minimálně 15 minut, Povltavská v této oblasti, také v Libni Prosecká, zdržení 15 minut a delší. No a popojíždí nadále také sjezd z D1 na okruhu, pak na úrovni Jesenice a na úrovni ulici v Holešovička k Barandovu směrem k letišti. Tady se připravte na přerušovanou kolonu s 15 minutami. No a 20 minut, to je jižní spoj Barandák a Dobříská směrem do centra. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
4: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
7: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
8: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
7: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
8: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
9: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
7: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Jednání o podobě rozpočtu dnes pokračují. Premiér Andrej Babiš se odpoledne sejde s zástupci motoristů, kteří podobně jako hnutí SPD považují navrhovaný deficit 389 miliard korun za příliš vysoký. Schůzky se zúčastní také šéfka státní kasy Alena Schillerová. Pražané stále častěji využívají sběrné dvory. Město chce jejich počty navyšovat a nabídnout další možnosti, kam zdarma odložit odpad. Kde nová místa vzniknou, nastíní mluvčí magistrátu Vít Hofman.
11: Na Zbraslavi vznikne nový sběrný dvůr v místě křížení ulic Strakonická a Bartoňova. Pozemek se teď připravuje a vyklízet by se měl až do konce letošního roku. Druhý sběrný dvůr město plánuje v Praze Řepích. Půjde o moderní rampové zařízení, které má lidem usnadnit odkládání odpadu a zároveň zrychlit celý provoz.
3: Hlavním cílem je, aby se co nejvíce odpadu podařilo vytřídit a dál recyklovat. Po teplém pátku se v sobotu mírně ochladí a zaprší. V neděli a dalších dnech pak bude opět slunečno. Teploty budou stoupat i na začátku příštího týdne. Dostat by se mohly na letní hodnoty 30 stupňů. Noc na sobotu bude ještě teplá, nejčastěji 20 až 16 stupňů. Naopak nedělní ráno bude chladné, minima klesnou na 10 až 5 stupňů. Karolína Plíšková dohrála na US Open ve druhém kole. Dál do třetího kola naopak postupuje Karolína Muchová, také wimbledonská šampionka Linda Nosková a Jirka Lehečka. Přes první kolo pak přešla Nikola Bartuňková. Dnešní den zůstane většinou jasný, skoro jasný, postupně přibývání mraku. Teploty budou příjemné kolem 24 a vítr pouze mírný.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
12: Dobrý den, krásný čtvrtek a hlavně dobré dopoledne, 3 minutky po 9. hodině. Tohle je Praha, tohle je City a hlavně tohle je taky skvělá muzika a vynikající jídlo. Možná si říkáte, jak to k tomu patří. No patří, protože se začátkem školního roku nás napadlo, Lucku napadlo, že bychom si mohli pozvat někoho, kdo jídlu, dobrému jídlu opravdu rozumí. A shodli jsme se na jednom jméně, že?
3: No je to jeden z nejpovolanějších, si myslím.
12: Abych dokonce řekl i nejpovolanější. Dobře. Člověče, neznám lepšího. Dobře. Honza Punčochář, známý to restauratér, známý to kuchař, dneska už vlastně podnikatel, biznesmen a taky televizní osobnost, tak už je tady a za pár minut ho podrobíme drobnému školnímu testu. Jo? Uvidíme, jak to dopadne. Přejeme vám dobré dopoledne, my jsme Hit Radio City a hrajeme Sigmu.

0: My jsme Hit Radio City, přejeme vám Praho, dobré dopoledne. Za chvíli samozřejmě další muzika, ale jak jsem říkal, začal nám školní rok a děti a také učitelé se samozřejmě vrátili do škol. Ranní vstávání, takové ty specifické věci, které se prostě o prázdninách nedělaly. No a jednou z těch specifických kategorií, o kterou bychom se rádi dneska otřeli, tak je česká gastronomie. A to vlastně jako úplně speciální odvětví, a to je školní jídelna, jo. A když už hodnotit a bavit se o školní jídelně a o obědech, tak s člověkem, který je vlastně na hodnocení, totální profík, šéf kuchař Jan Punčochář. Honzo, dobré dopoledne.
1: Krásné ráno.
0: Tak Honzo, když řeknu školní jídelna vašeho dětství, jo, jaká vůně či konkrétní chuť se vám vybaví?
1: Tak ono už je to hrozně dlouho, že jo, takže já jsem ještě zažil takovou lehce konec komunismu, takže komunistickou školní jídelnu, takže tam to jako vonělo tak prazvláštně. Nejhorší byla vůně těch fazolek s tou bílou omáčkou. To jsem jenom cítil tou chodbou, když jsem šel, jak tam byla ta fronta. Tak to bylo absolutně specifické a to jsem se vždycky chtěl otočit a jít pryč. Pak tam byla taková ta velká varna s tím čajem, který byl buď strašně přeslazený, nebo vůbec tam nebyl cukr. Takže pro mě školní jídelna byla vždycky hezká, ale ne vždycky chutná.
0: A patřil jste, když si vzpomenete na tu dobu, patřil jste mezi ty děti, které snědly všechno, anebo ne? Jako rozebírali, vraceli a tak?
1: Tak ač já takhle nevypadám, tak já, když jsem chodil do školy, tak já jsem byl podvyživený. Takže já jsem moc nejet. Až takže pak se to zlomilo v pozdějším a pak jsem zase jet až moc. Takže já jsem na začátku, když jsem začal chodit do školy, jak jsem moc nejet a pak se to zlomilo, pak jsem asi byl dobrý strávník.
0: Ale no možná až potom se objevila ta jako vášeň pro jídlo jako celkově?
1: Já jsem nikdy neměl extrémní vášeň pro jídlo, ale pro vaření.
0: Jo,
1: takže já mám, nemusím sníst obrovský porce, ale já když to vidím, tak mám tak jako Pavlov reflex a já mám plnou pusu slin a já to musím prostě ochutnat. Takže pro mě není to, že já bych trpěl hlady a že bych všechno snět, ale je to tak, že prostě miluju to ochutnávání, miluju to, když máte dobrý jídlo v ústech nebo už jenom na něj koukáte, tak a hlavně vaření. Takže to je moje láska a co se týče dětí, tak já mám dvě děti, 12 a 14. Matěj 14 se rozhodl, že bude dělat kuchaře, což se mu samozřejmě chtěl rozmluvit. A takže oni milují jídlo stejně tak jako já, jak Róza, tak Matěj. Mají rádi jídlo a jsem rád, že jedí skoro všechno.
0: Jo. Já jsem si ještě kladl otázku takovou jako filozofickou. Jo. Z těch známých jídel, které známe, máme spojené se školní jídelnou, jestli je nějaké, které byste si samozřejmě přepracoval a dal se do svého meníčka třeba u Matěje?
1: Tak těch je tam hodně. Že jo?
0: Buchtičky se šodo?
1: Buchtičky ze šodo, ale my jsme doma dělali ty buchtičky, které byly zalitý tím převařeným rumem, aby si nikdo nemyslel, že jsme si už od malička lili na buchty rum, ale ten rum, když se zahřeje, tak ten alkohol jde pryč, takže buchtičky jsme předělali. Samozřejmě koprová omáčka, to je buď miluješ nebo nenávidíš a to je hlavně z té školní jídelny. Pak si pamatuju, že spoustu lidí nemá rádo segedín třeba. Já mám
0: miluji
1: Honzu Albrechta, který vyhrál Masterchef a tak teď se mnou dělá u stolu. A minulý týden jsme měli segedín na menu. Trošku předělaný byl telecí, byl tam jako, fakt byl moc dobrý a on normálně to jenom cítil a vyběhl z té kuchyně a nemohl v té kuchyni být. Takže to jsou věci, které máme zafixované z toho dětství a já bych to chtěl všechno škrtnout a říct, že neexistuje prostě jídlo, které nemáte rádi, ale jenom špatně udělané.
0: Super, tím pádem rovnou mám pro vás jeden úkol, jo? Zjistíme to velmi rychle, protože mám dvě školní klasiky takhle jako vedle sebe, dvě školní jídla a jedno z nich prostě někam musí postoupit, jo? Takže, no. Dobře poslouchejte. Začínáme. Rajská s knedlíkem versus koprovka s knedlíkem.
1: Pro mě koprovka. Já jsem milovník kopru, u mě na jídelním lístku, u nás u Matěje je to znát, protože zrovna minulý týden mě někdo zastavil a řekl, jestli tam mám i něco bez kopru, takže koprovka je pro mě srdcovka.
0: Buchtičky se šodou versus žemlovka.
1: Nejsem na sladký, ale žemlovka.
0: Čočka s vejcem, anebo hrachová kaše s
1: čočka s vejcem.
0: Ano, vítečně. Risotto se strouhaným sýrem, anebo špagety s kečupem.
1: risotto, to mám dodnes hrozně rád, takový to pravý český risotto.
0: Hele, základní věc, uho z rýží, anebo dušená mrkev s masem?
1: Dušená mrkev s masem.
0: Rybí file s bramborovou kaší, anebo játra s rýží?
1: Játra z rýží.
0: A krupicová kaše nebo ovocné knedlíky?
1: Ovocné knedlíky.
0: Výtečně. A jedna taková bez možnosti záchrany, co třeba, jako přemýšlím v rychlosti, co byste jako ještě, máte rád vajíčka?
1: Já mám rád vajíčka, no.
0: Máte rád to jako na tvrdo, na měko?
1: Aha, na tvrdo.
0: Jo, jo. A pamatujete si, když už jsme u té koprovky, nám se to dávalo vždycky bez masa, jo?
1: No.
0: Si se pamatujete, tam byl ten vždycky ten knedlik, samozřejmě. Byla ta koprovka a do toho bylo prdnutý jenom to vejce a já hledal furt to maso. Nikde to nebylo, jo, tedy.
1: No ale teď existují restaurace, kde to schválně dělají s tím vajíčkem, že jo, a stojí to stejně, jako kdyby to mělo stát s tím masem, takže.
0: Naším hostem je Honza Punčochář, bavíme se o tom, jaký to bylo ve školních jídelnách. Jak možná se začátkem školního roku připravit děti na to, co všechno je tam čeká, a možná i svačiny, o tom se dneska rozhodně budeme bavit. Tady je Dua Lipa a Houdini a vy posloucháte Hit Radio City.

0: Hit Radio City a dneska hezky o jídle, jo? Protože to milujeme, se začátkem školního roku a s Honzou Punčuchářem jsme se vrátili právě do školní jídelny a do našeho dětství, ale taky do doby, kdy se vlastně, jako pojďme si říct na rovinu, dost věcí změnilo. Honzo, ty dnešní školní jídelny, já nevím, jak o tom máte jako informace, možná čerpáte od dětí, jo? Ale jak si myslíte, že se nám to posunulo za posledních 30 let?
1: No tak posunulo se to asi určitě k lepšímu. Teď jsou takzvaný ty koše, že jo, musí se to splňovat. Já bydlím teď už 9 let ve Velkých Popovicích, takže tam máme základní školu, která mě oslovila, takže nějaký přehled o školním stravování má. Takže i jsme tam s našima kuchařima nějaký jídla dělali, takže je to tak, že já si myslím, že obecně by to mělo být jasně daný. Já nejsem žádný odborník na zdravou výživu, tady na ty věci, abych se nepasoval do té role, že jsem nejchytřejší na světě, ale já myslím, že hlavní a důležitý je, aby ta strava byla pestrá, aby byla zajímavá, aby byla z dobrých surovin. To je základ všeho, aby to všechno nebylo jenom smažený, aby to všechno nebylo o mouce a o tom, ale aby to bylo pestrý. Takže luštěniny, ryby, samozřejmě maso, samozřejmě zelenina. A pak už je to jenom na tom, jak se to připraví. Ke mně třeba do restaurace chodí spoustu lidí a v restauraci Stůl, kde děláme degustační menu, který mají 10 věcí, tak oni přijdou a že nejedí třeba ryby. Jo, že mají právě špatnou zkušenost s rybama, se seafoodem. No a v průběhu toho večera, když ochutnají dobře připravenou tu rybu, tak se stávají milovníky ryb. Takže to je přesně o tom, takže i luštěnina může být skvěle připravená, i zelenina, kterou nejíte, může být perfektně udělaná. Já mám třeba trenéra na thajský box, Jirku Mejstříka, který nejí žádnou zelenou věc. Jo, to má normálně, má třeba jedou s manželkou, jedou takhle po nákupech a ona tam hodí brokolice a on si bere jiný košík. Ale když přijde ke mně domů a dá mu připravenou brokolice, tak jí sní. Takže není to tak, že jsou suroviny, které jsou prostě hnusné a že prostě hrachová kaše musí být vždycky hnusná. Ne, je to jenom o tom, jak to připravit. A to je to samé, jak to naservírujete těm dětem. Jak jim to dávkujete, samozřejmě, když dostane rozvařenou brokolici, úplně nechutnou, bez chutě a zápachu, tak asi se nestanou rovnou.
0: A zafixuje se nám to, že jo?
1: Právě já jsem několikrát zmiňoval, že u nás u Matěje je hodně kopru a ty lidi to mají hlavně z té školní, ten kopr a ty různý takovýhle věci.
0: Vy už vlastně jste říkal, že máte trochu zkušenost, tak ty školní kuchařky, oni vlastně musí vařit trochu podle nějakých jako speciálních norem, že jo? Oni taky se musí vejít do nějakého jako extrémně omezeného rozpočtu, jo? Jak moc je to jako omezující v tom, že když oni si vás pozvali na nějaký jako, já vím, konzultace, vy jste viděl prostě ten rozpočet a říkáte, ty bláho, tak tady do toho jako se vejíte dost těžký.
1: Je to tak, já jim to vůbec nezávidím, protože ten rozpočet je doopravdy nízký, je malej a musí se do toho vejít, což samozřejmě je limitující, ale zase to nejsou porce, že musíte dávat 250 gramů masa na jedno jídlo, ale nezávidím jim to, ale samozřejmě proto to musí být pestrý a proto musíte jeden den tam dát lepší surovinu a druhý den si pohrát prostě zase s jinou, ale jak říkám, já určitě nebudu radit kuchařkám ve školní jídelně, jak mají vařit, to není můj obor a nechci se do toho vůbec míchat, ale myslím si, že hlavní to je, aby to dělali dobře. Jo, takže když vývar, tak to musí být prostě dobrý vývar a nemá to být sypaný z nějakého prášku, to je to samý s omáčkama, to samý s dalšíma věcma, takže je to o tom, o té poctivosti, o tom, jaký jsou to kuchaři, ale to nemusíme chodit do školní jídelny, to můžeme jít jenom do restaurace a víte, že jsou restaurace, které to dělají poctivě, dobře, a pak jsou restaurace, které zatím by se mohli zlepšit.
0: Jsou na cestě teprve.
1: Jsou, možná viděli nějakou velkou ceduli cesta.
0: No, já vím, že to byla vlastně i jedna z výzev v nějakém Masterchefovi. Máte před sebou školní jídelnu, to znamená nějakých třeba 500 dětí. Co byste jim uvařil, abyste jako uspokojil? Co víte, že děti jako milujou?
1: Tak počkat, milujou nebo abych, jako kdybych věděl, kdybych měl uspokojit 500 dětí, tak vím, co to je.
0: No.
1: Tak to je řízek.
0: Kuřízek.
1: Přesně tak, jako řízek, bramborová kaše nebo těstoviny s rajčatovou omáčkou a s parmazánem. Možná někdy i ten ajda by byl dobrý. Tak to bych uspokojil, ale já si myslím, že kdybych je měl doopravdy jako zdravě uspokojit, tak bych je chtěl naučit jíst ty ryby. Mm-hmm. Jo, protože doopravdy Češi jedí strašně málo ryb a je to velká chyba. A myslím si, jak jsem to naučil svoje děti, tak je to jenom o tom, o té přípravě, o tom, jak jim to naservírujete a jakou rybu jim dáte. Jo, když jim začnete dávat kapra, který bude z mrazáku a už jenom po tom rozmrazení budete cítit na 100 metrů, že je to kapr, který doopravdy je bahňák, tak ty děti si to nezamilujou.
0: No
1: ale když jim dáte dobrou, krásnou rybu, která je třeba platýzovitá ryba, mm-hmm. která je čerstvá a která na první pohled má jiskru ve voku, tak doopravdy to je prostě ryba, kterou chcete jíst. Dáte přednost rybě před masem.
0: Jo, pojďme si říct, ryba nejsou rybí prsty. Jo.
1: Ano.
0: ani filé, jo? Jako, protože, jako pozor, já, když jsme už měli někdy doma nějakou rybu, tak to většinou bylo filé nebo rybí prsty.
1: My taky, no, samozřejmě jako, jsem já byl malý.
0: Nic takovýho prostě není, to s rybou nemá nic společného. Ale už jsem se to taky naučil, musím říct, že pstruh lososovitý je můj kamarád už docela. S tím jsem jako docela v pohodě. Teď nedávno jsme měli pražmu, super.
1: Že jo.
0: To se dá jíst normálně, hele, a navíc to byla jako poměrně slušná ryba a já jsem si říkal, to se budu muset něčím dojíst, když jsem to viděl. Ne, vůbec, člověče, normálně jsem to dojet, zůstala jenom kostička a bylo to moc dobrý.
1: No a ono právě, ještě když se to potom naučíte vykostit, tak taky spousta lidí nejí, protože to má kosti, takže když se to naučíte vykostit, tak rázem to milujete.
0: No a pojďme uzavřít to téma školních jídelen třeba tím, že kdybyste měl moc nějakou, hele, prsten Arabely, jo, co by byla první věc, na kterou byste, nebo kterou byste změnil?
1: Kterou já bych změnil?
0: Kdyby to šlo.
1: Většinou, ale teď to řeknu a bude to asi drsný, ale rodiče.
0: OK.
1: Jo, protože některý rodiče těm dětem za prvý jim nevaří, za druhý je neberou do normálních restaurací. A za třetí mají návyky ty děti takového, že třeba nejedí maso, takže to se mi stává několikrát, že někam jedem s dětma a jsou tam i cizí děti, ta maminka říká, tak to dítě vůbec tady Pepíček nejí vůbec maso, nebo Pepíček nejí vůbec ryby, nebo nejí zeleninu. A on za ten víkend jí úplně všechno, jí zeleninu, jí ryby, jí maso, protože je to prostě jinak připravený. Takže já si myslím, že ty rodiče někdy jsou základní problém toho, že ty děti mají takový předsudky a potom něco nejedí, nebo jedí jenom smažený třeba. Jo? Takže to je základ toho problému. Takže tady tím mávnutím proutku bych jim otevřel těm rodičům oči a myslím si, že děti se pak naučí mít pestrou, zdravou, krásnou stravu, ale je o tom prostě mít na to ten čas a chuť jim to připravit.
0: Tak školní jídelny můžeme mít úspěšně za sebou, nicméně ke školnímu roku patří i svačiny.
1: Sváči.
0: Tak, ano, přesně tak. I o tom za chvíli s Honzou Punčochářem u nás na Hit Radio City.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 2 plus KK Praha Michle za 7 milionů. Byt 4 plus KK v obci Jirny Praha Východ za 9 milionů 490 tisíc. Byt 3 plus KK v Jihlavě za 6 milionů 690 tisíc. Rodinný dům v Polné na Jihlavsku za 8 milionů. A rodinný dům v Klobukách na Kladensku za 17 milionů 999 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: První pražské derby v nové sezóně ženské Fortuna ligy bude na Letné v Epet aréně. Fotbalistky Sparty vyzvou rivalky ze Slávie v neděli 6.9. v 11 hodin dopoledne. Vezměte sebou rodinu a doražte fandit. Jak holky hrály, jestli bojovali a nakonec zvítězili, to se dozvíte 6.9. v Epet aréně nebo živě v přímém přenosu na ČT Sport.
12: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Víno Speak Americano, Jolanda Bikul a taky Hit Radio City dneska dopoledne s Honzou Punčocházem. A probrali jsme už školní jídelny, ale to, co nás čeká právě teď, tak jsou zásadní školní svačiny, jo? Jak vy připravujete dětem školní svačiny?
1: No, tak většinou to, co zbyde ve šniclu, takže dva chleby, starší samozřejmě a starý osmažený řízek a okurka, samozřejmě kyselá.
0: To je to nejlepší, co můžete dát, že? Tak to víme všichni.
1: Dělám si legraci. Já se snažím, aby tam měli všechno, takže samozřejmě ovoce, zelenina, možná i nějaká mysli tyčinka a kvalitní pečivo, sežervé, třeba někdy šunka, někdy sýr, aby to bylo pestrý, takže ne vždycky to je houska, která je namazená pomazánkovým máslem a je tam anglická slanina, ale aby to bylo zdravý, aby hlavně to bylo vyvážený.
0: Ale evergreen je rohlík se sýrem a se salámem, ne?
1: Evergreen, no to asi bylo, já myslím, že teď už ne.
0: Že už se to jako posunulo.
1: Jo, občas to jsou, je to i vločky, jogurt, ovoce, že jo.
0: Hele, chystáte to ráno, anebo večer a dáte to do ledničky?
1: Ráno.
0: Jo, ráno. A to je někdy jako poměrně schon, teď si vemte, že vstáváte v 6.30, v 7.15 musíte jako vypravit děti, že jo, ať už jdou, tak to musíte všechno jako zvládnout. V kolik tak jako vstáváte, když připravujete svačiny?
1: Já to mám dobrý, protože mám školu hned za rohem.
0: Okej. Okay.
1: Ale stávám 6.55 každý den.
0: A stíháte to v pohodě?
1: Jo, úplně v klidu.
0: Tak v pohodě. Největší rodičovská prohra, alespoň třeba pro mě, je, když ta svačina se vrátí domů, jo? Že prostě nebyla snědena. Kolikrát vy jste to udělal?
1: Tak já jsem šťastný, když se mi vrátí domů, protože to můžu sníst já aspoň, ale teda nesmí zůstat v té tašce 14 dní.
0: No a stalo se vám někdy, že vám vaše děti jako vrátili svačinu?
1: Jo.
0: A třeba vám řekli, tati, tohle nebylo úplně nejlepší.
1: To mi neřekli, ty vado. To mi neřekli.
0: To se nikdy nestalo.
1: Ale asi jednou nebo dvakrát řekli, že máma to udělala líp.
0: A to taky bolí, ne?
1: To bolí, že už to bolelo. Takže druhý den, že máma to udělala líp.
0: A to taky bolí, ne?
1: To bolí, že už to bolelo. Takže druhý den, hned jsem dělal domácí porketu, udělal

0: skvělá věc.
1: Perfektní, já už teď přemýšlím, co ve šniclu uděláme na Mezinárodní den řízku.
0: Což mimochodem, my jsme vás překvapili s tím, že jste nevěděl, že je Mezinárodní den řízku.
1: A hned si to dávám do telefonu.
0: Tak devátýho
1: mám volno.
0: Ano, 9. září. Tak pojďme rovnou na možná popsat nějaký největší řízkový zločin, který vůbec existuje. Vy jste nejlepší odborník na řízky tady široko daleko. Minimálně v tomhle studiu, jo? Tak, kečup k řízku. OK, ne?
1: Tak to je úplně největší hulváctví světa.
0: Dobře, budu pokračovat dál. Tatarka k řízku.
1: Jo, tak když se to celý potře, tak asi jako čuňárna neskutečná, jo. Ale tatarka spíš k nějakému kvalitnímu jako síru, ne? Nebo,
0: teď jste mě překvapil.
1: Ona tatarka, totiž to se málo ví, je hlavně jako rybí omáčka, že se dává k rybám. Třeba studeným. Mm-hmm. Jo, takže ona k masu původně se vůbec tatarka nebyla. Vůbec nebyla. Nebyla jako k masu. Ale jako dokážu si představit čuňárnu, že tatarka půjde k řízku, jo.
0: Když servírujete řízek, dáváte k němu citron?
1: Já ne.
0: A citron na řízek patří nebo ne?
1: Já osobně to nemám rád, ale spoustu lidí to miluje, takže normálně dáváme, ale já si ho nedávám. Mně to kazí chuť toho řízku.
0: Už jsme to nakousli, řízek mezi dva chleby na výlet.
1: Fantastický.
0: Nebo do letadla.
1: Fantastický. Jako, asi by ty lidi čuměli v tom letadle, že jo, když by se mi jednou poštěstí, že poletím biznesem a teď si udělám ten řízek mezi dva chleby a teď, jak servírou tam ty 3-4 chodový menu, řeknu, nechci, doneste mi jenom šampaňské, mám svůj řízek. Tak to udělám.
0: Ano, ano, zašustí alobal, je to tam. Hele, studený řízek druhý den ráno.
1: Miluju.
0: Řízek v housce jako hamburger?
1: No, lepší než hamburger, takže dokážu si to představit, nejím to, ale jako tisíckrát lepší než hamburger.
0: Připravovat řízek v horkovzdušné fritéze?
1: Jo, jo, tak jako v dnešní době, když si všichni hlídají svoje kalorie, tak včetně mě samozřejmě, teď jsem se propálil, tak jako airfryer, jo, to je můj, já mám taky doma airfryer, já mu říkám frajer, můj frajer. A jako když si nám udělám hranolky nebo něco takového, jako jo.
0: Máte lepší pocit z toho? Chutná to dobře? Chutná.
1: Jo, jo, já jako zrovna řízky jsou taková jako vyšší dívčí zrovna tady v tom frajeru. Ale jako jo, dokážu si to představit. Jo.
0: Dobře, pojďme na bizarnější kombinaci. Řízek a rýže.
1: Ne, ještě omáčka, to jedí Poláci, já to vím.
0: Houbovou omáčku na to dává někdo?
1: No, ještě. No, to se nějaký jmenuje.
0: Ano, ano.
1: Ježiš, to je čuňárna, to ne.
0: Řízek, knedlík a zelí.
1: No, to je úplná hovadina, taky se to jí někde za Hradcem.
0: Ano,
1: nějak
0: ano.
1: Se to jmenuje, jo. Ale to je ráno. Nebudu se vyjadřovat s prostými slovy, ale je to teda prasárna neskutečná.
0: Řízek obalený v rozdrcených čipsech.
1: Hovadina.
0: Ano. A řízek jako topping na pice.
1: Cože?
0: No, to někde dělají, no, opravdu. Viděli jsme to.
1: Tak v dnešní době už asi jsou nějaký materiály, které já neznám, ale můžou potom třeba mít halucinogenní věci, takže já nevím, asi jo. Já myslím, že řízek má být řízek a je jedno, jestli je holandský kuřecí, jestli je telecí, jestli je králičí a ty tady můžeme až do večera říkat, jaký všude možný řízky můžou být, ale má být prostě skvělej a má být normálně připravený.
0: A nejlepší řízek, druhově nejlepší řízek Honzy Punčocha, bude to telecí, anebo to bude kuřecí nebo vepřový?
1: Asi každý den jiný. Já myslím, že u nás doma byla neděle od slova řízek. Jo, a teď jsem zrovna včera jsem pekl celer ve slupce na soli a bylinkách, pak jsem ho jenom očistil, ukrojil a usmažil jsem si ten celer a vrátil jsem se do dětství, protože my jsme třeba dělali i celerovej takhle řízek a to je fantastická věc, když je plnej těch bylinek, tý soli a právě na to k tomu nějakou dobrou majonézu, třeba s kaparama a lehce s ančovičkama, tak to je fantastické jídlo. Takže já nemám úplně nejoblíbenější řízek, já mám nejoblíbenějších milion řízků. Třeba mám rád i holandský, když si tam dá dobrý sejra.
0: No.
1: A to maso se máčí v mlíce na 24 hodin, tak ono to nasaje do sebe, pak je to šťavnatý. A teď budete mít poplivaný ten mikrofon.
0: Já jsem včera usínal a říkám, Honza přijde k nám do

0: Ani říkal jsem to manželce a manželka mi před usnutím řekla, prosím tě, hlavně neslintej do toho.
1: No, a jak se počítají, když jde člověk spát, tak se počítají ovečky, tak já počítám řízky. Myslím, jako kolik jich vešnic, co je prodaných, to ne, ale jako kuřecí řízek, vepřový řízek, kuřecí na kosti, králičí bez kosti.
0: To jsou nejkrásnější sny. Tohle.
1: Ježíš, a to se usíná samo a ráno se probouzím a mám mastný polštář.
0: Honza Pončochář je naším hostem na Hit Radio City a za chvíli samozřejmě i o televizní show, která vlastně bude na obrazovkách.

0: My jsme Hit Radio City, přejeme vám dobré dopoledne. Dobré dopoledne plné chutí s Honzou Punčochářem, který je naším vzácným hostem. Honzu samozřejmě všichni známe i z televizní obrazovky, jakožto toho, můžu říct, toho hodného porotce z Masterchefa.
1: Tak to je relativní, tak hodnej, asi jo.
0: Pohodovej.
1: Ne. Přísnej, ale spravedlivý.
0: Ano, ano, ano. A taky z Hell's Kitchen. Naposledy ten projekt byl vlastně Hell's Kitchen. Tak já vím, že toho máte hodně, jo. U Matěje, stůl, šnicl. K tomu všemu samozřejmě jako spoustu dalších věcí. Rád cestujete, jezdíte za jídlem. Tak mě spíš zajímá, kdy vás zase uvidíme na televizních obrazovkách. Neb současný podzim, pokud se nepletu, tak absentuje jakákoliv kuchařská show v televizi. Je to tak?
1: Na Nově určitě,
0: tak.
1: Tam není nic, kromě Ledničko vyprávy, což je v neděli 11.
0: A to děláte z Besky, že jo?
1: To děláme z Besky a s Přemou, ale příští rok si myslím, že bude Masterchef, ale už tam nebudeme my.
0: Jak to?
1: No, asi chtěli nikoho, kdo už se nezakecá, nikoho mladšího, který už se nezakecá jako my s Přemkem a s Ráďou, takže se rozhodli, že sáhnou po nové porotě.
0: Dobře, takže svatá trojice nebude, to je něco jako Top Gear, jo? Teď já už jsem jako úplně, teď jsem ztratil veškerý iluze v podstatě. No. Vy víte, kdo to bude dělat místo vás?
1: Nevíme to určitě, ale tuším.
0: Máte
1: náznaky. Nemůžu říkat,
0: ne, nemůžu. To je v pohodě, to je v pohodě.
1: Nemůžu ani naznačovat, tak. Ale ani já, ani Ráďa, ani Přema tam nebudeme.
0: Dobře, jak se vám po nich bude stýskat?
1: Ježišmarja, už jsem probrečel tisíce nocí, ale chápu to, tak už jsme tam byli dlouho, tak chtějí novou krev, oživení, takže...
0: Jak dlouho jste to, kolik těch sezon jste vlastně udělali spolu?
1: No, tak my už v televizi jsme 8 let a sezon byl 5. Mm-hmm. Sezon 5 Masterchef a dvakrát Hell's Kitchen byla.
0: Jak moc vás bavil ten poslední koncept? To znamená vlastně Hell's Kitchen. Nejdřív to dělal Radek Kašpárek, pak jste to dělal vy. Bylo to zase něco jiného, já jsem to sledoval velmi rád. Jak na to vzpomínáte?
1: Já na to vzpomínám hrozně hezky a rád. Bylo to pro mě něco novýho a krásného, protože to bylo přesně tak, jako je to v kuchyni, takže mě to bavilo. A doufejme, že ještě někdy se k tomu vrátíme.
0: Teď mimochodem začala a další superstar na Nově. Tam se většinou říká, že už ty vítězové tady těch reality show, že už jako vlastně nemají takový věhlas. Nicméně, pokud se pamatuju dobře, vítěz posledního Masterchefa Honza Albrecht, je to tak?
1: Honzik.
0: Tak ten u vás dělá.
1: Jasně, že jo, ten dělá se mnou a s Danem Vedralem, což je moje pravá ruka v restauraci Stůl, tak tam dělá Honza Albrecht, jsme tam takhle ve třech.
0: Já jsem s ním několikrát byl na kafi, protože jsme řešili nějaký projekt s Honzou, ale musím říct, to je taky jako vášnivý milovník jako jídla, ale jako s ním se dokážete bavit jako 6 hodin v kuse jenom o jídle, jo. Jak vypadají vaše porady, protože tam se zakecáte podle mě.
1: No tak my doopravdy do té práce chodíme vařit, takže my moc nekecáme, ale on je fantastický v jedné věci, protože my dáváme potom vždycky po těch 10 chodech dáváme malou českou pozornost jako zákusek ke kávě, takže dělali jsme bábovky na tisíc způsobů, teď děláme věnečky, větrníky, příští týden budeme dělat indiánky, koňakový špičky, takový jakože ke kávě, takový vrácení do dětství. A on, každej, on to má na starosti a on vymýšlí, on říká, že to vyvíjí bábovky. Říkal, teď máme takovou letní edici pistáciovou, já mu říkám, co je na létě s pistáciem a on, no to nevadí, no je to zelený prostě. Takže on to miluje a pak vždycky si vezme na konci toho mini, si vezme slovo a říká, že je to takový vrácení do dětství a že děkuje, že u nás byli ty lidi a že vlastně děkuje hlavně tím, že můžeme dělat práci, kterou máme rádi. Tak já vždycky mě ukápne slza, já jsem šťastný.
0: Dokážete říct, že jste na některý ty vítěze, který prošli vašima rukama v televizní show Masterchef, že jste na ně jako hrdej?
1: Já jsem hrdý absolutně na všechny. A všichni dělají tu profesi, kterou si vybrali v tom pořadu, takže jak Besky, tak Kristýna, tak Roman, že jo, jak tady Jendůrek, který je se mnou, takže dělají to, mají to rádi a vždycky, když je vidím, tak je strašně rád vidím, máme si pořád o čem popovídat a povídat hlavně o jídle, takže je to vidět, že to nebylo špatně zvolený, protože tu práci a tu gastronomii milujou.
0: Naším hostem byl Honza Punčochář. Mimochodem, Honzo, jaký bude dnešní oběd?
1: Jako můj nebo?
0: No, jasně, dnešní oběd váš. Hmm.
1: Tak jelikož já mám redukční teď. Protože tak... přes prázdniny jsem přibral asi 3,5 kg.
0: To není možný, vždyť jste jak lund.
1: No, tak lund vypadá trochu jinak. Takže já jsem teď, už 3 týdny jsem v redukční, takže dneska, až přijdu, a už mám hlad jak herec. Takže já přijdu, dám si hned vločky s jogurtem a s hruškou a už se těším na oběd. Ještě nevím co, ale dám si rybu nějakou, zelenina, možná trochu rýže.
0: A redukční dieta u vás neznamená, že máte krabičky?
1: Ne. Ne.
0: Proboha.
1: Já právě, ale jako já si to uvařím. Jo, takže krabičky jsou dobrá věc pro toho, kdo nevaří, že?
0: Jasně.
1: Ale já si to rád uvařím. Naopak, já vařím i to, i pro svoje lidi, takže včera jsem právě, to bylo hezký, jak jste se mě ptal, jestli játra na cibulce, mm-hmm. nebo vepřový na mrkvi.
0: No.
1: Takže já jsem dělal játra na cibulce a u Matě jako na personálku bylo vepřový v mrkvi, takže my jsme měli oboje. Degustačně, já teda bez přílohy, no ale... takže tak.
0: A když jste teď v té dietě, děláte třeba, já nevím, pro personál někdy výpečky a vy se na to jenom koukáte ze vzdálenosti?
1: No, ale já ochutnám.
0: To je dobře, hele.
1: Jako já mám extrémně silně vyvinutou slabou vůli na jídlo, jo, takže já to vidím a hned to sežeru, takže já vlastně jim vařím jenom, abych to mohl ochutnat.
0: Tak ano, ano, i tohle je důvod, proč si otevřít restauraci. Tak, Honza Punčochář s naším skvělým hostem. Honzo, moc krát děkujeme, zvládněte začátek školního roku, ať se vám daří ve všech restauracích, ve všech, které máte na starosti, vaříte už vlastně jenom u stolu a zbytek manažerujete, že jo, je to tak.
1: Jo. Ale samozřejmě, když tam docházím, tak jsem součástí toho týmu, jak poradensky, tak ochutnávačsky, tak...
0: Máte to pod palcem vlastně. Tak, a chodíte s bičem, anebo s dobrým úsměvem?
1: S bičem otrokáře se chodilo, teď už se chodí s dobrým slovem a motivačními řečmi, takže... Teď zrovna toho mám plnou hlavu těch motivačních řečí, které jsem vedl teď posledních 14 dní, takže uhodil jste hřebíček na hlavičku, otrokář bič nechal doma a stal se hodným pejskem. Takže.
0: Děkujeme moc krát, mějte se krásně a užívejte den. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
3: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
4: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
3: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
4: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
3: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser při koupi 2 kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
7: Necítím se psychicky dobře.
8: Já už to nezvládám.
9: Potřebuju poradit.
10: Nejste na to sami.
11: Dny pražské pomoci a péče.
12: Veletrh sociálních služeb.
13: Duševní zdraví.
14: Rodinné poradenství.
15: Služby pro seniory i pečující.
16: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
17: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
18: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
19: Více na praha.eu.
20: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
21: Každý den začíná stejně.
7: Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Když život prudce zastaví...
13: Zase jsem ji našel v tramvaji.
14: A vy jste všichni rodina?
13: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
13: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
21: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
22: Slyším Tatart nákupy?
21: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
22: To je mazec.
21: Tatart, opravdový elektrospecialista.
23: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
24: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
25: Vážně? A co umí?
24: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
25: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
26: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
27: Hit Radio City.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Hrajeme Snow Patrol a přejeme vám dobré dopoledne. My jsme Hit Radio City a za chvíli další velké hity třeba od Camille Cabello, od Meduzy a nebo Chainsmokers. To všechno po 10. hodině. No a pojďme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Některé kolony polevily, některé naopak zatím ne. Stále v nich projíždíte Barandákem a Dobřížskou ulicí směrem na Smíchov. Zdržení je aktuálně kolem 10 minut. Přerušovaná kolona je hlášena z D5 od Rudné a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechů směrem k D1 a popojíždět budete od sjezdu z D1 směrem na Jesenici. 10 až 15 minut hlásíte od Černáku až po Štěrboholi a od Hloubětína pak popojíždíte k Belskou až na výjezd na D8, a to minimálně čtvrt hodiny. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
8: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
9: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
8: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
9: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Praha pokračuje v plánování okružní linky metra E. Radní plánují příští týden schválit přípravu studie proveditelnosti. Linka by měla propojit části mimo centrum a vést ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany až do plánovaného severního terminálu železnice. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka vznikla myšlenka už v 80. letech. Rezervu pro její trasu zakotvuje také nový metropolitní plán. Pražská policie hledá muže, který na konci července v Uhříněvci rozbil kamenem přední sklo autobusu MHD. Fotografii zveřejnila na webu a žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Událost se stala na konci července po 16. hodině na zastávce nádraží Uhříněvec. Muž si podle policie vybil zlost kvůli tomu, že mu řidička autobusu nezastavila na předchozí zastávce. Za dovolenou utratíme v průměru 55 tisíc korun, nejméně v celé střední Evropě. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia a dvou polských cestovních portálů. Kam nejčastěji vyrážíme, popisuje za Invii Jan Foret.
13: Konkrétně tohle léto vede Řecko, následované Egyptem a Tureckem. Možná za celý rok vidíme trošku větší nárůst právě toho Řecka, ale myslím si, že Turecko a Egypt už se poslední několik let drží na těch předních příčkách v rámci toho top 3 uspořádání.
1: Nejvíce za dovolenou zaplatí turisté z Maďarska, a to bezmála 80 tisíc. Divadlo, film, hudbu, výstavu, designu nebo besedy o odkazu a osobnosti bývalého prezidenta Václava Havla nabídne festival Havel Alive. Potrvá od října do ledna 2027 a hlavním dějištěm je Pražský hrad. Mnohé akce budou zdarma. Havla jako státníka připomene také online výstava z archivu Pražského hradu. Dnešní den bude polojasný, oblačný, postupně odpoledne přibývání mraků na zataženo. Čekají nás teploty v odpoledních hodinách celkem příjemné, kolem 25 stupňů. No a foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
14: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City.
15: Dobré dopoledne, Praho.
0: Je to tak, pokračujeme po 10. hodině, máme pro vás velké hity, máme pro vás taky něco, co zaměstná váš mozek. A za to můžete dostat i pěknou odměnu. Jasně, teda takhle, jako nejsme ve škole, ale City Quiz si dáme už za pár minutek. Chainsmokers a Coldplay, to je muzika, se kterou po 10. hodině začínáme. Tak Praho, užívejte čtvrtek a přejeme zítra Radia City dobré dopoledne.

Cabello. Oje. My jsme Hit Radio City, přátelé. Tak dobré dopoledne. Ideální čas po 10. hodině, kdy vám začínají různé meetingy, schůzky a tak dál. Tak aby jsme ještě všeho nechali a tak nějak trochu procvičili mozkové závity. Jdeme na to. Nedílnou součástí každého dopoledne je náš City Quiz, ve kterém si můžete ověřit, jestli vám to zapaluje. Samozřejmě čím rychleji, tím lépe, jo? A mám pro vás opět jednu písničku, která je opět od kapely Činasky, má to svůj důvod. A v té písničce nám něco chybí. Něco jsem tam takzvaně vycenzoroval, jo? A mě zajímá, co to je.

0: Let's go.
1: Jak se říká, kdybyste se o půlnoci probudili, podle mě ten text zaspíváte a všichni ho známe. Slavnej dlouhej kous od Činasky a dneska se ptám, co nám v tom textu chybělo. 777 937 777, správný telefonní číslo.

a protože vám hrajeme činasky a hlavním vlastně úkolem je poznat text činasky, tak já vás na ně pošlu. V rámci Open Air leta 2026 ty činasky od června vlastně objíždějí všechna různá města po republice a už mají za sebou jako víc než 3/4 celého turné, tak přidali pražský koncert a na něj se můžete jít podívat. 15. září v Praze v Loděnici v Troji a stačí jenom prostě přijít na to, co nám tam

Tak co, už víte? 777-937-777, ať už vy využijete SMSky nebo WhatsApp, nahrajte hlasovky, prostě dostaňte se jakýmkoliv způsobem ke mně do vysílání a za chvilku někomu z vás brnknu.

0: občas se stává, že naše telefonní linky v podstatě ani nestíhají ten váš nápor, jo. Tady jsou stovky zpráv a stovky správných odpovědí. Protože dneska to vypadá, že to bylo jako jednoduchý. Hele, je vás fakt hodně a gratuluju. Musím teda myslet na všechny. Ilona, Lucka, Pavla, mám tady zprávu. Hele, pojďme dál. Jarda, mám tady od Kačí samozřejmě správnou zprávu, nebo správnou odpověď. Míla, Jana, Roman, Hanka, Anička, Pavel, Honza, Jana, Luca, Radka, Pavla, Zuzka a spousta dalších z vás. Koukám, ještě Renata napsala, Evík. Jo, jo, chodí to stále. A na telefonu je někdo s velmi sympatickým jménem Jakub. Hezké dopoledne, Kubo.
1: Ahoj, ahoj, slyšíme se.
0: Čau, tak prosím tě, jak se máš dneska? Jaký máš čtvrtek?
1: No tak jak si říkáš, to je malý pátek, no, takže to je krása.
0: To si myslím, že je ideální, takhle nad tím přemýšlet. Hele, prosím tě, jedna ukázka od Činasky, já ji ještě jednou pustím, aby všichni věděli, o co se nám jednalo. Něco tam totiž chybí.

0: naprosto správně. Tohle byla jistotka, jak jsi říkal, že jsi si téměř jistý, tak to tam bylo. Hele, ten text znáš z paměti, ne? Předpokládám.
1: Víceméně jo, víceméně, skoro všechny.
0: Takže až budeš v Loděnici v Troji a to 15. září, tak si tohle všechno můžeš zaspívat, protože kluci tam zakončí svoje velkolepý turné Opener léto 2026, kdy byli na 18 místech a Praha je ta 19. přidaná. Máš dvě vstupenky. Kdo si zaslouží, aby šel po tvém boku?
1: Půjdu určitě s kamarádkou. Už jsem ji na to připravil a teďka to bude ještě lepší.
0: Ty už jsi na to připravil, to je dobře. Tak jo, tak si to hlavně hrozně moc užijte. Jako máš nejradši otče na sex, schválně?
1: Mně se líbí ty starší hodně a mně se líbí samozřejmě klasicky jako první signální, jo.
0: A jo, jo, to je píseň, o které Michal Malátný řekl, že nikdy nesmí chybět na jejich koncertě a můžu ti říct, že ani tentokrát v Troji v Loděnici chybět nebude. Tak si to moc užij, děkuju za telefonát a zase někdy.
1: Díky taky.
0: Tak jo.
1: Ahoj.
0: Další příležitost a vlastně úplně poslední, tady bude zítra, máme pátek, takže kdo by chtěl City Quiz a činasky, tak ten poslouchá Hit Radio City.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krakonošova guláše do pece pod Sněžkou.
2: Sobota 5. září.
1: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
2: Sobota 5. září.
1: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKick. KIK. Víc než si myslíte.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Baumax slaví 10. narozeniny.
17: 10 let skvělých

0: koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na baumax.cz.
2: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
3: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
2: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
3: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
2: pozorování
3: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
2: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
3: Od 11. do 13. září.
2: A vstup je zdarma.
3: Více informací na praha.eu.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Baker. Hey, hi, hello. I tohle vám hrajeme u nás na Hitradio City a přidáme Imagine Dragons a nebo taky Linkiny, a to už za pár minut. Je čtvrtek, den filmových premiér. No a co se dává v pražských kinech? To vám prozradí kolega Ivo Alač. Já jenom lehce naznačím, jo. Znáte asi Bleska McQueena, ne? I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Po dvou návratech z minulého týdne, druhého Terminátora po 35 letech a prvního Harryho Pottera po 25, jsou teď v našich kinech zpátky i auta.
2: Hej, Blesku, seš ready?
1: A to k 20. výročí a s původním českým dubbingem.
3: Blesk je ready.
1: Vy, co jste na té tenkrát označované za nejhorší, ale později doceněné Pixarovce vyrůstali, ji můžete tedy představit svým potomkům i na velkém plátně.
4: Ahoj, mami.
1: Podobného přehodnocení se ale nemůže asi nikdy dočkat drtivá většina českých rádoby komedií posledních let. A zda je to případ i novinky Dokonalý den, to jsem raději zkoumat nešel. Může se to ale stát u hororové komedie Osm nohou a milion followerů. Je to sice slabší kousek mého oblíbence Christophera Smitha, scenáristy a režiséra žánrových skvostů Izolace a Triangle, ale dokážu si představit, že se z toho může časem stát kultovní záležitost. Já tomu ten nevyužitý potenciál a špatně digitální pavouky asi nikdy neodpustím. Co se ale prý hodně povedlo, je historické drama Samuraj a vězeň. Milovníkům tohoto typu filmů by rozhodně nemělo ujít. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

0: Friendly Fire a Linkini na Hit Radio City. Dáme si Krištofy za chvíli.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Kamarádi, je nejvyšší čas vám připomenout, že dneska teda je 3. Koukám se na to správně, jasně. A v pondělí máme 7. a tím pádem v pondělí začínáme zvonit u vás doma. Vy máte teď ještě čas se registrovat na hitradiocity.cz a potom být hlavně v 7 hodin a 10 minut přítomní doma, nebo vlastně i v práci, zkrátka u dveří, který udáte, že máme navštívit. Kdo pak to zvoní? No, 7 hodin a 10 minut ve všední dny jsme to my, Hit Radio City, a neseme vám peníze. To vám jen tak někdo neudělá. Stačí se zaregistrovat u nás na webu hitradiocity.cz, no a pak už jenom čekat, jestli náhodou nezvoníme právě u vás. Protože jakmile se ten signál objeví ve vysílání, tak vy máte 30 vteřin na to, abyste otevřeli dveře a zjistili, jestli tam náhodou nestojí naše hlídka Hit Radio City a nenese vám peníze. Stojí to za to, přátelé, ve hře máme jako hromadu tisíc. Na konci celého kola, to znamená na konci září, budeme hrát rovnou o 50 tisíc korun, který vám dáme takhle z ruky do ruky, a jinak tam pro vás máme 5 000 a pak to pokaždé zvedáme o 1 000 podle toho, kdo nám kdy otevře nebo neotevře dveře. Registrace, jak jsem říkal, hitradiocity.cz a v pondělí startujeme.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocity.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9 990. Když mobily,
3: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
6: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
7: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
12: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
13: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
15: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
16: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
18: Hit Radio City.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Drive. Původně samozřejmě Cambodia. Tohle jsou Offenbach těsně před 11. hodinou. My jsme Hit Radio City a ty největší hity vás čekají i po 11. Třeba One Republic a nebo Luis Capaldi. Lucka nese čerstvé aktuální informace přímo z Prahy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Komplikace hlásíte na příjezdu D8. Problém je u zdip, kde havarovala dvě nákladní auta, dva kamiony a v tuto chvíli tedy blokují příjezd. Kolona se tvoří už od Odolené vody. Pokud ještě můžete, úseku se vyhněte, jinak se postojíte v delší koloně. A popojíždí se také v opačném směru, tedy od úrovně Ďáblic až po Březiněves. Tady se zdržíte kvůli nehodě kolem 5 až 10 minut. Štěrboholská spojka od Černáku 5 minut v aktuální koloně a silnější provoz hlásíte také z Pražského okruhu na úrovni Jesenice v obou směrech a pak na sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu. Rozjela se kolona na Barandáku, tady je to bez větších komplikací, více aut teď hlásíte z Ječné a Wilsonovy ulice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Pražský dopravní podnik dokončil několik let trvající rekonstrukci stropní desky ve stanici metra Florence. Až do prosincového dokončení prací v podchodu a v neveřejných částech stanice, ale zůstanou ještě uzavřeny vstupy do metra, a to na rohu Křižíkovy a ke Štvanici a v ulici ke Štvanici u budovy u muzea MHD, stejně tak jako výtah. Značkaři pražských služeb pracují často jen pár metrů od projíždějících vozidel. Společnost teď představuje jejich profesi. Mluvčí Alexandr Komarnický.
10: Toto povolání spojuje řemeslnou preciznost s obrovským fyzickým nasazením. Naši zaměstnanci manipulují denně s 20-kilogramovými značkami i podstavci, které váží až 30 kilogramů. Podstatné je však připomenout, že jsme jen jedním z dodavatelů těchto služeb. Kromě nás vidí lidé po městě i jiné firmy řízené technickou správou komunikací hlavního města Prahy.
1: Pražské služby profesi značkaře přibližují opět na svém webu v novém edukativním videu. Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obraném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině. Rusko se také snaží pro své plány naverbovat obyčejné Dány, často aniž by si byli vědomi, že pracují pro Moskvu. Držitel zlatého míče z roku 2003 a současný manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd se oženil. Po 5letém vztahu si vzal zpěvačku Daru Rollins, ta o svatbě informuje na svém Instagramu. Ale hezký prstinky měli podle těch fotek, co jsem zkontrolovala. Tak pojďme ještě.
0: Byli ve tvaru fotbalového míče.
1: Nikoli. Tak obloha v průběhu dnešního dne se postupně zatáhne, oblačno, zataženo v odpoledních hodinách. Objevit se může přehánka nebo slabý dé, ještě dnešní odpolední teploty kolem 24.
8: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak jo, 11. je tady, děkujeme za čerstvé informace, aspoň víme, co se děje, jsem vůbec nevěděl.
1: Že Pavel Nedvěd se oženil?
0: Já jsem vůbec nevěděl, že chodí s Darou Rollins. Pardon.
1: Jsi asi jediný v zemi.
0: Bože, to jsou novinky, ty bláho. Já mám pocit, že jsem se probudil. Třeba 25 let jsem třeba nečet bulvár nebo tak. No nic, tak nevadí, gratulujeme samozřejmě. Dáme si One Republic, dáme si Luise Capaldiho, ale hlavně taky našeho pražského uličníka. No je čtvrtek a i dneska vás vezmu do ulic hlavního města. Dneska to, hele, pokusíme se to spojit s Honzou Půčocházem, no. Nevím, jestli se nám to úplně povede, ale to pokusíme se.
1: Důvod je ten, že byl naším hostem, pokud jste to nestihli po 9. hodině, tak aspoň takhle symbolicky.
0: A stačí se podívat na naše sociální sítě, tam ho určitě uvidíte. Hit Radio

Luis Capaldi a jeho Someone You Loved. Za pár minut Cyril a nebo Leony, ale pojďme do ulic. Pražský uličník je tady od toho, aby vám vysvětlil, proč se některá místa v Praze jmenují tak, jak se jmenují. No a protože dneska jsme měli po 9. hodině u nás ve studiu šéfkuchaře Honzu Punčocháře, tak vlastně celé dopoledne jsme řešili jídlo. No a sami moc dobře víte, že když není jídlo, tak je hlad. A já vás vezmu na Hladkov. Krásně nám to vyšlo. Akorát teda pravda, hned na začátku já to budu lehce mírnit, jo? Máme tu jeden drobný problém. Hladkov totiž nemá s hladem vůbec nic společného. Ten pražský Hladkov najdete nahoře mezi Hradčany a Střešovicemi. Je to kousek od Pohořelce kolem gymnázia Jana Keplera. Ta ulice vznikla v roce 1905 a jmenuje se podle Lukáše Hladka, což byl český duchovní z 15. století, který udělal celkem docela zajímavou a pestrou mezinárodní kariéru. Takže žádný hlad. Hladkov rovná se Hládek. Nicméně, přátelé, z historického hlediska nejsem první, kdo se jako lehce nachytal. Jo. Protože během německé okupace se totiž Hladkov jmenoval Hungerstraße. Jo? A Hunger je německy hlad. Takže zkrátka Hladkov někdo pochopil jako Hladov a vyrobil z něj tehdy za okupace normálně Hladovou ulici. Takže trochu souvislostí tam s tím jídlem opravdu máme. No a jak to bylo dál s tím Hladkovem, který najdete v Praze? Co dalšího zajímavého se tam v okolí událo a jak to tam vypadá dneska? I to je tématem dnešního pražského uličníka. Vy můžete psát na 777-937-777, jestli třeba bydlíte někde v okolí, chodíte tam do práce, do školy, či přes to místo jezdíte pravidelně tramvají. Dejte vědět a vysílejte s námi Pražský uličník a Hit Radio City.

Velké hity, ale taky pražské informace. A to dneska, jako jak se říká přímo od zdroje, je tady pražský uličník a dneska ulice Hládkov. Už teda víme, že s hladem to nemá nic společného, jo? Protože na Hládkově máme jednoho slavného obyvatele, Lukáše Hládka, podle kterého se to jmenuje, ale troufám si říct, že mnohem slavnější chlápek bydlel prakticky hned vedle, a to Tycho Brahe. V místě dnešního gymnázia Jana Keplera totiž stával dům, ve kterém na začátku 17. století pobývali slavní astronomové Tycho Brahe a Johannes Kepler. No a kdybyste náhodou nevěděli, jo, tak Tycho Brahe, to je ten astronom, o kterém se po staletí vypráví, že zemřel po hostině, protože si ze slušnosti nedovolil odejít na záchod, jo. Podle legendy mu měl totiž prasknout močák, jo. Pozor, dnešní věda říká, že velmi pravděpodobně to tak nebylo. Nicméně s tímhle člověkem je spojená ještě jedna celkem bizarní věc. Tycho Brahe měl umělý nos? To vůbec nevím, jestli jste věděli. O část vlastního totiž přišel jako mladík v souboji. A protože se dlouho vyprávělo, že nosil protézu ze zlata nebo stříbra, tak analýza ostatku nakonec ukázala, že skutečně jako protéza to prý byla, ale byl to nos jenom z mosazy, takže žádný zlato stříbro. Takže na dnešním Hládkově máme českého diplomata ve Vatikánu, podle kterého se vlastně celý ten Hládkov jmenuje. Máme tam i astronoma s mosazným nosem a taky druhého astronoma, podle kterého jsme pojmenovali gymnázium. Na jeden Hládkov to docela jde. A to jsme ještě vůbec nemluvili o tramvajích. A tak si to nechám až na později. Za chvilku další, třetí část našeho dnešního pražského uličníka, ve kterém rozebíráme ulici v Praze, která se jmenuje Hládkov. A i vy můžete posílat tipy na ulice, o kterých vlastně nevíte, proč se jmenují tak, jak se jmenují. 777 937 777.

0: On My Way. To je Calvin Harris a vy posloucháte Hit Radio City. Za pár minut vám nabídnu Pink, anebo taky Lost Frequencies. No ale pojďme dokončit ten náš příběh o ulici Hládkov v Praze. Ano, pražský uličník nás vzal na Hládkov, jo? Poslední zastávka na Hládkově pro dnešek. A tentokrát vlastně doslova zastávka, protože Hládkov má ještě jednu zvláštnost. Tramvajovou kolej, která dlouhá léta nebyla vlastně úplně klasickou tramvajovou tratí. Ona sloužila jenom při výlukách nebo k manipulaci a odstavování vozů. Prostě něco jako parkoviště pro tramvaj. A dopravní podnik využíval tuhle zkratku, dokonce i k vystavování historických vozů. Třeba kolem roku 1971 tady stála například jako exponát historická tramvaj číslo 200. Možná, že si na to vzpomínáte. No a jak to vypadá dneska na Hládkově? No tak ta ulice má něco okolo 400 metrů. Najdete tam třeba ministerstvo vnitra, takovou velkou budovu, je to odbor azylové a migrační politiky. Taky je tam pro dobré jídlo asijská restaurace, díval jsem se na hodnocení 4,2 hvězdičky na Google. A rozhodně bych neměl zapomenout, že ulice vlastně vede kolem parku na památku Maxe van der Stoela, což byl nizozemský politik, který podporoval chartu 77. Dokonce v tom parku má i svůj památník. Takže co si z toho, přátelé, dneska odnést? No, to nejdůležitější je, pak můžete machrovat někde. Hládkov v Praze se opravdu nejmenuje od toho, že by tam měl někdo hlad. S jídlem to vlastně nemá vůbec nic společného a je to podle Lukáše Hládka, to znamená podle jednoho, myslím si, že velmi schopného, vlastně trošku i politika. Tak další díl nás čeká zase v pondělí.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září. vinaří ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
9: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Vraňany nabízejí.
13: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

The Feeling, Lost Frequencies a taky Hit Radio. Mám velkou radost, že vysíláte se mnou, pozorně posloucháte. Mám tady totiž tip na to, co máme příště otevřít v našem pražském uličníkovi, a to ulici Do Panenek. To je velmi dobrý tip, přátelé. Já už jsem tak jako lehce koukal a musím říct, že to je velmi zajímavý. Takže rovnou vám můžu říct, že v pondělí, až budete poslouchat Hit Radio po 11. hodině, tak v pražském uličníkovi otevřeme téma, proč se ulice Do Panenek jmenuje Do Panenek. Dozvíte se něco nevídaného. No ale nicméně, my máme pro vás i na dnešní večer po 18. hodině připraveno to nejlepší z let 80. 90. a taky z milénia, to znamená naše Hit Radio Classic, 3 hodiny naplněné těmi největšími klasickými hity, na které rádi vzpomínáte. A já vás teď vezmu vlastně na začátek 90. let. Tuším, že album Achtung Baby od U2 vyšlo v roce 1992. Bylo to někdy z kraje toho roku, protože se natáčelo na konci roku 91. A z té desky, která je mimochodem samozřejmě skvělá, tak z té desky vřele doporučuji a mám rád píseň One. Takže tohle je začátek 90. Tohle jsou U2 a malé lákadlo na dnešní večer po 18. na naše Hit Radio Classic.

0: Takhle vám hraje Hit Radio těsně před obědem. Hunter X za pár minut, taky Miles Smith anebo Chinaski budeme hrát. No, ještě předtím, než vám řeknu pápa, alespoň pro dnešek, tak jedna malá pozvánka, ono už se nám to blíží, protože po 13 letech se do O2 Areny vrací Davis Cup. A to rovnou velkým zápasem, jo, protože to může být jeden z absolutních tenisových vrcholů letošního roku. V pátek 18. a v sobotu 19. září Česká republika versus Spojené státy. A je to o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. A na české straně určitě Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Machač a to všechno pod vedením Tomáše Berdycha. Já si myslím, že zásadní je ta česká statistika, která si myslím, že by měla zaznít. Prosím vás, my jsme v O2 aréně ještě nikdy neprohráli. Tak doufám, že tahle série bude pokračovat. 5 zápasů během 2 dnů. Držíme palce. Česká republika versus Spojené státy. Lístky samozřejmě v předprodeji, takže v O2čku bude opět světový tenis. Ode mě úplně všechno. Kubo Urban se loučí a zítra v 9 zase se těším.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocity.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
5: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
7: Co to zas po pájsku je za pikle?
8: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
12: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
11: Rodinné oslavy,
12: romantické svatby,
11: firemní setkání
12: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
11: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
12: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
11: Zámek Berchtold.cz.
13: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
14: Necítím se psychicky dobře.
15: Já už to nezvládám.
16: Potřebuju poradit.
11: Nejste na to sami.
12: Dny pražské pomoci a péče.
11: Veletrh sociálních služeb.
12: Duševní zdraví.
11: Rodinné poradenství.
12: Služby pro seniory i pečující.
11: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
12: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
11: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
12: Více na praha.eu.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
16: Já bych tam si vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
17: Velkolepý.
1: Natočím to.
17: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě. Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Krátká kolona na Pražském okruhu na úrovni Jesenice, pokračujete v ní pak také na úrovni ulice k Barandovu směrem k letišti. Zdržení kolem 5 minut, pak hlásíte z Barandáku a do Břízké ulice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12. hodina, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Jeho vyloučení z projednávání a rozhodování navrhovala vláda. Plénum ústavního soudu jí však nevyhovilo. V Česku přibyl další nález invazivní včely. Vědci z Jihočeské univerzity objevili čalounici jirlínovou, samotářský druh původem z východní Asie. Kde to doplní mluvčí univerzity Edita Kadlecová.
4: V České republice byla čalounice jirlínová poprvé zaznamenaná loni v létě, a to na jižní Moravě. Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů.
3: To ale není pro tento druh typické. Důvodem budou pravděpodobně extrémní vedra na začátku léta. Teď ještě pohled k nám. Pražský hrad vypíše v zimě nebo na začátku roku architektonickou soutěž na proměnu Stájového dvora v návštěvnické a informační centrum. Naváže tak na úvahy z éry Václava Havla, které nebyly realizovány. Původně renesanční Stájový dvůr stojí za zdí ulice u Prašného mostu naproti jízdárně Pražského hradu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Odpoledne bude opět proměnlivé, čekají nás polojasná oblačná obloha, místy zataženo a k večeru také přeháňka. Teploty kolem 24 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 3 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a další porce srdcovek. Pet Shop Boys, taky Shaft, Various Artists a jejich Perfect Day. Khaled, no ale odstartujeme to jednou skvělou ženou. Zpěvačkou Nelly Furtado a taky singlem, který pro ní byl naprosto zásadním, protože se stal jejím prvním singlem, který dobil první místo v britské hitparádě. Song Man Eater je songem o nespoutané, nebezpečné, svůdné ženě. Tak říkajíc, požíračce mužů.
0: Hit Radio City.
1: A je to skvělej song. První dnešní srdcovka. Nelly Furtado, Man Eater. Jdem na to a užijte si to.

Nelly Furtado jako první dnešní srdcovka v éteru Hitrády a krásné poledne. No my v srdcovkách samozřejmě pokračujeme dál. Před námi je song z roku 96, za kterým stojí Khaled. Zpěváka Khaleda určitě znáte. A tenhle song je ale poměrně specifický, protože původně ji napsal slavný francouzský písničkář Jean-Jacques Goldman. No a Khaled k ní následně dopsal arabskou sloku a vznikla ikonická bilingvní verze tohohle songu, který je o svobodě, o respektu a stejných právech pro ženy. Je to tak. Je to fantastický song, třeba ve Francii se v podstatě okamžitě vyšplhal na první místo, získal nejvyšší diamantovou certifikaci za prodej. A potom třeba v roce 2003 Outlandish udělali její cover verzi. To asi znáte. My si ale dáme tu Khaledovo. Jdeme tak do roku 1996. Tohle je Aisha.

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Perfect Day.
1: Perfect Day a Various Artists. Posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity.
3: Největší srdcovky.
1: Další srdcovka byla opravdu Různí umělci. Ono se to takhle jako jmenuje. Jo? A je to proto, že to je jedna z nejslavnějších charitativních a hvězdně obsazených skladeb hudební historie. Vyšlo to v roce 97 a mimochodem ty hlasy všechny, které tam byly, to jsou fakt velkolepý hlasy. Lou Reed, David Bowie, Bono, Elton John, Tom Jones, Susan Vega, Boyzone, zpěvačky Gabriela Heather Small nebo třeba operní pěvci Sir Thomas Allen a Leslie Garrett. To je prostě neskutečná pecka. Jo? No, možná bychom v tomhle v tom trendu měli pokračovat. Já si myslím, že takhle se ta charita dělala moc hezky. A ještě jsme z toho vždycky měli fantastický song. My teď od toho jemného a krásného, čistého zvuku přejdeme spíš na klubovou scénu, ale pozor, bude to energické, bude to taneční a bude to letní. Čeká nás totiž elektronický projekt Shaft a jejich předělávka klasiky z roku 1954. Znalci už vědí, aha, právě teď. Song, který vyšel v roce 2000, tohle je Mambo Italiano.

0: West and Girls, Pet Shop Boys v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, téměř poslední dnešní srdcovka mega hit britského dua Pet Shop Boys definovali zvuk popové hudby 80. let a tenhle song, který vydali na dvakrát mimochodem, se stal jejich vůbec nejúspěšnějším singlem a také katapultoval mezi globální hudební superhvězdy. A je to dobře. Dobře, že se tak stalo. No a jak jsem říkala, téměř poslední srdcovka dnešního dne. Ale ne úplně, ne. Jestli vy samozřejmě moc dobře víte, co nás čeká. Ještě nás totiž čeká vaše srdcovka. A to znamená, že berte telefony do rukou, pište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? Jaký song vás z toho vždycky dostane? Nebo jaký song vás vždycky vrátí do toho jednoho super skvělého momentu? Jakou srdcovku máte vy? Napište a jednu z nich si za chvíli dáme. Do té doby Rehab, Ina a Seš nebo Benson Boone, tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
4: Sobota 5. září.
3: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
4: Sobota 5. září.
3: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe, Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
8: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
9: Necítím se psychicky dobře.
10: Já už to nezvládám.
11: Potřebuju poradit.
12: Nejste na to sami.
13: Dny pražské pomoci a péče.
12: Veletrh sociálních služeb.
13: Duševní zdraví.
12: Rodinné poradenství.
13: Služby pro seniory i pečující.
12: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
13: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
12: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
13: Více na praha.eu.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka Ašo Proku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
17: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
20: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things, to je Benson Boone v éteru Hit Rádia.
2: Srdcovky Hit Rádia.
1: No a je čas na poslední srdcovku, na tu vaši, jako každý den. Je to tak, nakonec jsem vybrala zprávu od Štěpánky. Díky ale všem, co jste napsali, vždycky je těžký vybrat jenom jednu. Každopádně věřím, že srdcovka od Štěpánky vám udělá radost všem. Píše, prosím o zahrání mé srdcovky skladby High on Emotion od Chris DeBoer. Asi jako šestiletá jsem ji poslouchala pořád dokola a nemohla se jí nabažit. Štěpánko, já se ti vůbec nedivím. Song, který věřím, že zvedne náladu vám všem. Chris DeBoer a High on Emotion. Právě teď.

0: Lady Gaga a The Dead Dance. Posloucháte Hit Radio. A my si stěžujeme, že hub je zatím málo. A prosím vás, on nám padl český nový rekord? Ano. Jeden pán z Tachovska, Josef se jmenuje. Teď prosím vás, on šel původně rybařit, jo? Nic nechytil. No takže si s přítelkyní zajdou na chvilku do lesa, jestli něco nenajdou. No a našli, prosím vás, našli gigantickýho kotrče kadeřavýho. Houba vážila 15,5 kila. 15 kila kotrče, chápete, co je z toho jídla? Neskutečný, obvod byl 181 cm. Už jenom, když se snažili vymyslet, jaký z toho lesa dostat do auta. Takže do mikiny a pěkně oba, každý z jedné strany. To je neskutečný, 15,5 kila. S představou svoji mámu, kdo by tohle našla. To už bys v životě nebyla řeč, ne. Ne. No tak prosím vás, očividně jako rostou, jo? Tak já nevím, kdybyste o víkendu nevěděli, co roupama, můžete zkusit udělat nový český rekord. Další hity do uší, za chvilku už David Guetta, tedy Swims nebo LP.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do Kik přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKik. Kik, víc než si myslíte.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
12: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
14: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
13: Kolik?
14: 949, málem jsem vzal dvoje.
13: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
14: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
15: KFC ti zase nabízí víc.
16: MacBooky Neo,
15: iPhone 17,
16: laserové projektory,
15: sluchátka Apple Beats
16: a stovky dalších cen.
15: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
16: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
15: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
17: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
18: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Ano, David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Karmach nebo Verona, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích hlásíte více aut na úrovni Štěrbohol. Tady se zdržíte v obou směrech nebo na Pražském okruhu na sjezdu z D5 směrem k D1 na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Tuzemské zdravotnictví hodnotíme jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74 respondentů. Co dalšího výsledky ukázaly, nastíní generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
10: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
1: Stoupá také důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů. Loni to bylo o 20% méně. Vězeňská služba investuje desítky milionů korun do stavby výrobních hal přímo v areálech věznic. Podle ministra vnitra Jeronýma Tejce půjdou peníze z vlastních prostředků bezpečnostního sboru bez dalších nároků na státní rozpočet. Cílem je podpora zaměstnávání vězňů. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. Tady se v pondělí podrobil operaci zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. V doléčení bude pak pokračovat doma v Monaku. Teď se ještě podíváme k nám. Průměrný plat v Praze ve druhém čtvrtletí vystoupal na 66,5 tisíce. Zvedl se o více než 6%. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku přibyly zaměstnancům na výplatě v průměru 4 tisíce. V porovnání s ostatními kraji zůstala pražská průměrná mzda nejvyšší v zemi.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
1: Odpoledne postupně zatažená obloha, oblačno, zataženo výjimečně polojasno, k tomu slabá přeháňka nebo občasný déšť. Teploty kolem 24 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Co je důležitý? Už je čtvrtek. Víkend je na dosah. Možná už taky cítíte, že to potřebujete, tak energie by vám měly dodat naše další hity. Právě teď Verona a Hey Boy.

Kamaráta Be Mine, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No prosím vás, pokud máte taky ten problém, že jakmile teploty padnou pod 30, tak máte okamžitě rýmu, tak podle lékařů na to existuje jednoduchá pomoc. Měli byste spát aspoň 6 hodin denně. To, jak dlouho spíme, má totiž na případnou nemoc údajně daleko větší vliv než roční období, stres nebo věk. Hele, teoreticky je to velice zajímavý a možná, pokud spíte fakt málo, tak to může mít určitě vliv na vaši nemoc. Ale já osobně se třeba snažím každý den spát 7-8 hodin a rýmu mám od půlky srpna do půlky května. Tak nevím, jo? Tak možná pak, když spíte dost, tak ještě jsou tam ty další vlivy. Třeba, že prostě jeden den je 15 a druhý den 35, že jo? No nic, pokud máte taky rýmu, nejste v tom sami, jo? Snad to pomohlo. Imagine Dragons právě teď. Gimme, gimme, gimme.

0: Get Far at the Radio, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne všem. Pokud potřebujete trošičku té terapie a chtěli byste ji hned a ideálně zdarma, není problém. Zpívejte. Nejnovější výzkumy ukázaly, že zpívání, ať už ve sprše, v autě, nebo klidně v pěveckém sboru, pokud na to máte čas, prostě to vyplavuje endorfiny a oxytocin. Klesá nám stres, jsme šťastnější, posiluje se nám imunita, líp spíme a taky se nám údajně tím posilují vztahy. To nevím, já zpívám dost falešně, tak si nejsem jistá, jestli je to pro zdraví těch vztahů úplně ideální, ale jinak, i když neumíte zpívat, to je úplně fuk. Prostě to tam puste, z plných plic. Věřte mi, že vám bude líp. Můžete to za chvilku zkusit společně s Linkin Park nebo skupinou Jelen.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.
2: 10

0: Zemichli.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
11: Pohádkový ladu v kraj,
12: na zámku je pro nás ráj.
10: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
12: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
13: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
10: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
14: Pamatujete si?
15: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
16: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
15: Bratr Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
16: 12. září, Johan V. Třebíblice.
15: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
17: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
19: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
19: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo? Ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu.
9: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel ze dne.
4: Tak kolik máš?
9: Já mám 80 rovných.
4: No, tak to je dobrý. Já jsem nedal nabíječku telefon, mám 27.
8: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
4: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 20.
8: No,
4: to nebude náhoda.
9: Tak hele, dej tam písničku.
4: Ale přesně...
14: A za 10 minut se vidíme.
4: No, za půl minuty.
11: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Jeleni a ještě jednu noc. Posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Prosím vás, je to neuvěřitelný, ale Apple má nového šéfa, to jste možná zachytili. A v krabici od iPhoneu se po letech opět mění věci, ale tentokrát k dobrýmu. Do krabic se vrátí nabíječky a drátový sluchátka. Cože? Vy dostanete k telefonu nabíječku? Ne. Člověk je z toho úplně v šoku, jak si odvyk, že jo? Drátový sluchátka, to chápu, protože mladá generace teď se vrací právě k drátovým. Ono se na nich líp zachytává okliky různě a podobně, takže já to naprosto, naprosto chápu. Ale jinak jo, je to úplně, jak kdybychom se vraceli v čase, víte? To s námi můžete velice snadno. I dneska v 6 Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Chybět nebudou třeba Limal. Zastaví se za námi taky Cardigans a jejich Loveful. No, abych vás na to navnadila, tak právě teď Gigi D'Agostino, Le Passion.

0: Adele a Set Fire to the Rain. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, už za pár dní.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už za pár dní poprvé vyrazíme k někomu z vás. Zazvoníme v éteru přesně v 7.10, už pondělí poprvé. No a vy musíte do 30 vteřin otevřít dveře. Přesně takhle to bude. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz, to je ten první úkol. Prosím vás, myslete u toho na to, že musíte registrovat místo, kde v 7.10 někdo bude. Ideálně samozřejmě vy, ale když to otevře někdo od vás, nevadí, stačí. Musíte nás tam prostě, tak říkajíc, načapat. Jo, jednoduchý. Pokud se to povede, tak hned první den někdo získá 5 000 korun. Pokud někdo ty dveře neotevře, navyšujeme automaticky bank o 1 000 korun. Takhle to tam bude růst. Doufám, že ne, doufám, že je budeme rozdávat jak na běžícím páse. Každé ráno 7.10 Míša s Jasmin zazvoní asi takhle. Jo, jo. Tohle, jak uslyšíte, běžíte prostě ke dveřím. Je to jasný, jsme domluvený. Výborně, držím pěsti, běžte se registrovat na hitradio.cz a v pondělí startujeme.
1: Hit Radio City. Praha je Vltava a Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníků už od času kněžny Libuše. A jak ten jí chutná? Vyhraj křišťálovou večeři Deluxe pro dva. 3 hodiny na prosklené lodi Prague Boats, bohatý raut, láhev vína a romantika. Na plné pecky. Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
8: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague má ji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
9: Co to zas po pájsku je za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
14: Yes,
13: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
14: La Tropical! jesle, taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
15: Jesom!
14: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rihanna Diamonds těsně před 14. v éteru Hit Rádia, za chvilku Wanted nebo Hozier, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích hlásíte více aut na úrovni Štěrbohol. Tady se zdržíte v obou směrech nebo na Pražském okruhu na sjezdu z D5 směrem k D1 na úrovni Jinočana a Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Mobilní aplikaci EZ Karta si nově zobrazíme, na jaká preventivní vyšetření máme nárok. Obsahuje nově kromě očkování výsledky vyšetření a do budoucna v ní bude možné vytvořit i e-žádanky. Novou verzi aplikace dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Stejná data najdeme také na webu e-zdraví. Září je opět měsícem vinobraní. Už tento víkend ovládnou slavnosti vína Pražský hrad. V dalším týdnu se můžeme pak těšit na jihomoravský trojlístek, královopolské, znojemské a pálavské vinobraní. Jaký program nabídnou v Mikulově, popíše mluvčí akce Dominik Ryšánek.
13: Je to historický průvod v čele s králem Václavem IV. A královnou Chantal Poulain, který patří mezi symboly celé akce. A dále bych doporučil určitě navštívit vinařské městečko, které máme od loňského roku nově v nádherných prostorách Mikulovské zámecké zahrady.
1: Víkendy ve druhé polovině září pak nabídnou mělnické nebo karlštejnské vinobraní. Americký herec a režisér George Clooney na zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu. Ten začal včera a potrvá do 12. září. Teď se ještě podíváme k nám. Pražský dopravní podnik dokončil několik let trvající rekonstrukci stropní desky ve stanici metra Florence. Až do prosincového dokončení prací v podchodu a v neveřejných částech stanice zůstanou uzavřeny vstupy do metra na rohu Křižíkovy a ke Štvanici a také v ulici ke Štvanici u budovy muzea MHD, stejně jako výtah.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
1: Nad Prahou a v okolí většinou proměnlivá oblačnost, polojasná oblačná obloha, objevit se může přeháňka nebo občasný déšť, teploty kolem 24 stupňů.
0: Krásné čtvrteční odpoledne, s vámi Kateřina Pechová, máme 2 minuty po 14, takže za chvíli nepopulární názor. Ale teď už Wanted a Walks Like Rihanna, tak si to užijte.

0: Wanted v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne a je to tu. Nepopulární názor. Jste ready?
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Tak jo. Podzim, to znamená, že startuje spousta nových reality shows a já si myslím upřímně, když se podíváte na to, co tam lidi občas dělají, proto aby se o nich mluvilo, tak pojďme si říct, že sláva z reality show často znamená, že vás 3 měsíce někdo poznává u pokladny a pak už je to jenom algoritmus. Takže mě zajímá a chci upřímnou reakci, je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec? Napište 777-937-777, podíváme se tomu na zoubek. No a teď už houzíra.

Tohle je Fergie, Big Girls Don't Cry. Posloucháte Hit Radio? A my tu řešíme nepopulární názor o tom, že sláva z reality show vlastně není tak úplně sláva. Chvíli vás někdo poznává a pak držíte pěsti svému algoritmu. A já jsem se ptala, je lepší být chvíli slavný za trapas, nebo nebýt slavný vůbec? Píše Terka, radši budu neslavná normální holka, než slavná kvůli ostudě v reality show. A co si budem, občas to je dobrá komedie. To je pravda, no. Pať, jinak bychom na to nekoukali, že jo? Adam píše, radši slavnej nebudu, asi stačí, že dělám rodině ostudu u nás ve městě a nemusím s tím do televize. No, to je samozřejmě taky pravda, že v dnešní době. Eva píše, být slavný má asi svý výhody, ale vzhledem k tomu, že jsem člověk, co se neumí najíst, aniž by se pokecal a tak, tak to asi nechám jiným. Evi, soucítím, já jsem si dneska světlý sako pokydala kuřetem na paprice, takže chápu, ano. Dámy a pánové, pište dál, co vy, myslíte si, že je lepší být chvíli slavný za nějaký trapas, nebo nebýt slavný vůbec? 777-937-777, za chvilku se k tomu vrátíme. Ale k tomu další hity, čekají nás nový UDG a teď už Timbaland a Katy Perry.

0: Skvělý, co? Nový UDG a jejich odlétáš v éteru Hitrádia. No a my jsme tady dneska řešili v rámci nepopulárního názoru to, že sláva z reality show není tak úplně sláva, jo? Chvilku to vydrží, někdo vás pozná a pak doufáte, že algoritmus na Instagramu bude fungovat. Naptala jsem se, jestli je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec. A podle vašich zpráv se v tomto případě opravdu shodujeme na tom, že ta sláva za to nestojí. Ráda bych to ale uzavřela zprávou od Kristýny. Kristýna píše asi to, co si spousta z vás myslí. Rozhodně bych to nechtěla. Často mi to přijde fakt strašlivě trapný. Ale stejně už se na všechny ty reality shows zase těším. No a tak to je. Tak ať už patříte mezi fanoušky reality shows nebo ne. Další hity do uší už za chvilku DJ Antoine nebo Rose a Bruno Mars.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
9: První pražské derby v nové sezóně ženské Fortuna ligy bude na Letné v Epet aréně. Fotbalistky Sparty vyzvou rivalky ze Slávie v neděli 6.9. v 11 hodin dopoledne. Vezměte sebou rodinu a doražte fandit. Jak holky hrály, jestli bojovali a nakonec zvítězili, to se dozvíte 6.9. v Epet aréně nebo živě v přímém přenosu na ČT Sport.
10: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
11: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
10: Rodinné oslavy,
11: romantické svatby,
10: firemní setkání
11: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
10: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
11: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
10: Zámek Berchtold.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rosa a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Já mám pro vás řešení na vysoké ceny pohonných hmot, protože ano, to se stále děje. A jednomu Italovi už takhle došla trpělivost. A prostě si řekl dost. Oni teda v té jejich vesničce mají navíc jenom jednu benzínku, takže ceny jsou opravdu vysoké. A pro něj natankovat jedno auto je asi 4 500, jo. Tak se rozhodl, že ne, že už toho má dost. No, přišel na koně. Jo, a normálně teď všude cestuje se svojí klisnou jménem Maja. Ona ho doveze všude, jo, na nákupy, na výlety, k přátelům, na poštu nebo třeba k zubaři. Takže prostě už jezdí jenom na koni. A mně to přijde fantastický. Jasně, jako živit koně taky něco stojí, to si pojďme říct, jo. Navíc dobrý, tak ho strčíte do garáže místo toho auta, dejme tomu. Ale jako taky to něco stojí. Ale zase je to větší sranda. Jen teda ty brzdy jsou méně spolehlivý. Tak pokud se vydáte touhle cestou, držím pěsti. Další hity douší za chvilku Alex Warren a tohle je Avril Lavigne.

0: Alex Voren v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne, za chvilku 3:45, já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se ještě zítra ve 12 u srdcovek, nenechte si to ujít, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Asi víte, v televizi budou brzy zrádci.
3: A ty se mi nesměj, dobrá imitace, ne, radního pána.
4: No stoprocentně, ale nevím, jestli by to stačilo.
3: Ale prostě ty jsi ani nebyla, ani jsi nebyla zrádce, byla věrná, vím,
5: ale přestaňte se hádat, za chvilku přijde režisér, tak ať nemáme trapas.
2: Markus Kruk.
1: Hit Radio City. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Když život prudce zastaví.
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penaltě.
17: Už nespadne, když páříme s klukama.
14: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
19: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
18: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
4: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
3: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
4: Hlavní město Praha a Hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
3: pozorování
4: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
3: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u Hvězdárny Ďáblice.
4: Od 11. do 13. září.
3: A vstup je zdarma.
4: Více informací na praha.eu.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu. Hit
8: Radio. Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub.

0: Trace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Od Zdipe přijíždíte stále v kolonách do centra metropole. Zdržení by mělo být kolem 10 minut, po pojíždění 10-minutové. Hlásíte také na příjezdu D5 a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. V centru metropole se připravte na popojíždění v Ječné ulici. Tady strávíte v koloně zhruba 5 minut a také Vilzonova ulice od Florence u hlavního nádraží vás brzdí menší dopravní nehoda a zdržení je kolem 5 až 7 minut. Letenský tunel a jeho okolí, tady se připravte na 5 minut a Bubenecký tunel se plní směrem na Troju. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
3: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocity.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
4: Březová! Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
5: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
6: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
7: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Pražané stále častěji využívají sběrné dvory. Město chce jejich počty navyšovat a nabídnout další možnosti, kam zdarma odložit odpad. Kde vzniknou nová místa, nastíní mluvčí magistrátu Vít Hofman.
10: Na Zbraslavi vznikne nový sběrný dvůr v místě křížení ulic Strakonická a Bartoňova. Pozemek se teď připravuje a vyklízet by se měl až do konce letošního roku. Druhý sběrný dvůr město plánuje v Praze Řepích. Půjde o moderní rampové zařízení, které má lidem usnadnit odkládání odpadu a zároveň zrychlit celý provoz.
1: Hlavním cílem je, aby se co nejvíce odpadu podařilo vytřídit a dál recyklovat. Přes 36,5 milionu korun jsme poslali na pomoc záplavami postiženému Nepálu. Sbírky uspořádaly humanitní organizace Člověk v tísni, Adra, Charita, UNICEF nebo Červený kříž. Peníze mají směřovat zejména na pomoc lidem, kteří přišli o domov. Nepál minulou středu zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy u hranic s Tibetem. Zatím se vyžádali nejméně 1225 obětí. Držitel zlatého míče z roku 2003 a současný manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd se oženil. Po pětiletém vztahu si vzal zpěvačku Daru Rollins. Ta o svatbě informuje na svém Instagramu.
3: City Extra.
1: Letošní vzpomínková jízda historických vozidel z Braslav Jíloviště připomene 100 let od triumfu Elišky Junkové. Ta tento proslulý závod do vrchu v roce 1926 vyhrála jako první žena. Už v tuto sobotu budou 10 dopoledne všechna vozidla vystavená na Zbraslavském náměstí. Na první jízdu do vrchu se pak vydají v 1 hodinu odpoledne. No a dnešní odpoledne zůstane polojasné, oblačné, přibývání mraku na večer, objevit se mohou přehánky nebo občasný déšť, teploty kolem 24 stupňů a vítr mírný od západu.
3: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
9: No ahoj, společně jsme se společně přehoupli do té příjemnější poloviny pracovního týdne a zase jsme, nejenom plným počtu, zase jsme se rozrostli, tak to vezmeme pohromadě. Je tady Vincent, taky Andrejka, čaute.
11: Ahoj.
12: Ahoj, jdem čau.
9: Ale dneska nezačínáme sami ve třech, dneska budeme rovnou čtyři a i když se staví telefony ve studiu, koho tady máme?
12: Hele, to je jako každý den teďko zboru někoho přibírat. Včera začala Andrejka a dneska tady máme Virbl. Musíš se zapnout mikrofon. Zapněme si mikrofon. Mikrofon.
13: Já mám to.
11: On
12: Markus Krůl.
14: Ahoj, no to já jsem rádiový amatér, to mi musíte říct takovýhle věci, že tady jsou čudlíky.
9: Tak třeba nemáš vinčus nasazený na mikrofon, ale to pořešíme, přátelé. Dobře. Ať i my se tady zorientujeme a hlavně vymyslíme, jo, teď jako na začátku září, o čem se s Markusem bavit, nevím.
12: Tomu se říká vinčus?
9: Vinčus.
12: To se rozvídám teď, když tady já bydlím už v rádiu půl roku.
14: Aha, vinčus? To je
9: šuc? Šuc?
14: Ochrana.
9: Jdete rakousky, to pleteš.
12: Domče, ty jsi normální zrádce. Uvědomuje si, že jsi zrádce.
9: No, ty můžem pořešit, vidíš, konečně se máme s Markusem Krugem o čem bavit už za chvilku.
15: Hit Radio City.
12: Musíš si to vypnout, dobrý.

0: Máme 8 minut po 3 hodině, posloucháte Hit Radio City. První hit Nickelback, jasně. Taky jsme vám včera řekli, že máme velkou čest přivítat v naší odpolední partě Andreu Bezděkovou. Všechno krásný, jenomže dneska přibereme ještě někoho dalšího. Kdo zavítal, Andrejko, do našeho studia?
1: Prosím, pojďme přivítat Markuse Kruga. Vítáme tě mezi námi.
2: Čau, čau.
0: Kamarádi, mně nedochází furt to, že vlastně Andrejka byla účastnice. Já to jako vím samozřejmě, ale byla druhá série.
1: My můžeme v podstatě říct, že jsme tu první řadu spolu watchpuntovali.
2: To je pravda.
1: Je, takže jsme na třetí řadě, co když se řekne třetí řada, co ti hnedka vyvstane na mysl? Jaká byla?
2: Myslím, že byla drsnější. V mnoha ohledech. Větší individualisti, tvrdší hra,
1: více zajímavější,
2: zajímavější, nerozhodný, kulatý stoly, mnohem víc diskuzí a mnohem větší dusna.
0: A za tyhle charaktery může i váš casting, že jste hledali konkrétní typy? Jaký typ třeba byla Andrejka? Nebo měla být?
2: Ty mě hází do takovýhle. Samozřejmě.
1: Tuhle z tu diskuzi jsme spolu nikdy nevedli.
3: Ale je to stejný typ, jako z jakého my jsme jí sem dali?
2: tak já to na vás otočím, proč jste jí sem dali.
3: Protože to je zrádce a nedá se jí věřit a nás to baví. Ne, ale já teda musím říct, že
1: takže vidět, že jsi moji řadu neviděl, protože bys věděl, že tohle přesně mě dostalo domů.
3: Ale já vlastně na tebe žárlím, protože já vím, že Dominik mě má rád, ale nic nemá tak rád jako zrádce. Vždycky se začnou blížit, on se mnou přestane kamarádit, najednou přestane chodit na čajové festivaly, najednou se zamkne a neozývá se. Čím to je pro lidi, který vlastně zrádce neviděli, ta třetí série má něco i pro lidi, kteří vlastně by do toho vlaku chtěli naskočit teprv?
2: Který
3: ještě neznají zrádce?
2: No, hele, no já nevím, samozřejmě já bych byl radši, kdyby si to dali od začátku, protože to samozřejmě má nějakou evoluci a je nějaký důvod za tou evolucí.
3: A když někdo nebude mít čas?
2: Nebude mít čas? Ježišmarja, tahle doba je tak uspěchaná, tak si ten čas udějte,
3: tak
2: ne?
3: Tak si nestíháme sledovat všechny tvoje projekty.
2: Třetí série rozhodně zase filmovější, je to opravdu jakoby film, představte si prostě dobře, tak pro toho diváka konkrétně to Hercule Poirot, prostě ty prostě soutěže, nebo ne soutěže, ale zjišťujeme vraha, jenom prostě ty herci nejsou herci, ale jsou to reální lidi z masa a kostí, který tam zažívají reální emoce.
1: A to, o to herectví se tam postará Vojta. Já si myslím, že ten, kdo zrádce neviděl a ještě nenaskočil, respektive není fanoušek, taky není jenom proto, že to ještě neviděl. Tam stačí jeden díl a se šlapenej.
2: Já jsem v bublině, já si to taky myslím a jsem za to rád, že to takhle říkáš, ale je pravda, že jsem nepotkal člověka, který řekl, jako dal jsem tomu šanci 3 díly a pak jsem to vypnul. Jakože většinou, když už ho jakoby toho člověka máme na díl 2, tak už u toho zůstane, což je super známka.
3: Tak přátelé, dneska 3 díly a zkuste schválně, jestli má Markus pravdu.
2: Přesně, dejte nám šanci, pojďte.
0: Dnes si pustíme další písničku a ještě bych u toho zůstal, co tak jako nastínila Andrejka. Umíš už se pochválit, prostě říct si, ano, teď dělám jako nejlépe věci v České republice, já jsem tady ten nejlepší, protože tak to je, jo. Jestli to máš
2: takhle. Že bych to dělám nejlépe věci v České republice.
0: Co se týče reality show, her, televizní.
2: Já tady reprezentuju teďka už 300 lidí, kteří na tom dělají, takže ano, společně děláme, odvádíme velmi dobrou práci a jsem na ní hrdej.
0: A jak to bude letos vypadat? Za chvilku. Vy posloucháte Hit Radio City, s námi ve studiu Markus Kruk, hezké odpoledne.

0: 15 hodin, 15 minut, vy posloucháte Hit Radio City, Ella Henderson. Kamarádi, téma je jasný, protože zrádci už se blíží. Myslím, že 16. září na Primě, na Prima Plus, v televizi o něco později, třetí série Zrádců a s námi je ve studiu Markus Kruk. Ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
0: To co je se...
1: na narozeniny mojí mámy, jenom jsem chtěl dát, promiň.
0: No, proto jsme
1: to udělali. Ne, 16. října má narozeniny, ale on to je září.
2: No.
1: To je moderátor, co?
2: Kdy má Vincentova máma narozeniny, potřebujeme přímo měsíc předtím.
0: Mně totiž něco napadlo, ale mám co dělat, abych nepřeskakoval, protože čtvrtá série Zrádců bude s celebritami a vidět Vincentovu mámu Veroniku Žilkovou. No, odmotáme to zpátky na tu třetí sérii.
1: To je bylo dobrý.
0: To bylo super, co?
3: Dobře, ale... já mám jednu otázku, která koluje po internetech a nikdo na ní nezná podle mě odpověď. Aha. Bude ve třetí sérii Zdislava Pokorna?
2: Já miluji, jak všem těm hráčům říkám, nechoďte do těch živých rozhovorů prostě.
0: A pak si ty?
2: Máte ty smlouvy, nemůžete o těch věcech mluvit, no já vám nemůžu nic potvrzovat ani vyvracovat a naopak já jsem rád, když věci kolujou, i když třeba nejsou pravda nebo jsou pravda. Debata je dobře.
3: Dobře, na tuto odpověď se ještě budeme muset počkat.
2: Ano,
0: ale řekněte nám, co vás jako tým dohnalo k tomu teda udělat rovnou dvě série, protože to už je oficiálně, že bude třetí teď, potom čtvrtá za rok, ano. A rozdělit to tak na necelebrity a celebrity.
2: No, protože vlastně já to říkám, že jsem vlastně divákům chtěl dát trošku takový plný meníčko. Myslím, že ty tři série, které teďka byly, byly hodně rozdílný, co se týče té sestavy, typu hry. A myslím si, že teďka vlastně my jsme chtěli udělat úplně necelebritní sérii. Nemůžu prostě říct, že ty některý lidi, kteří tam jsou, tak některý lidi budou považovat za celebrity. Já nesnáším slovo celebrity. Prostě pro mě to osobnost.
0: Osobnost. Známe osobnost.
2: Jo, že je známý tím, co dělá, ale my ho tam nemáme kvůli tomu, že je známý, ale kvůli tomu, že to, co dělá, ho na to kvalifikuje. Ale dobře. To zbytečně by byla debata. Ale prostě myslím, že teďka jsme se snažili dobře, pojďme zaměřit na to, že to není celebritní série, že nejdeme po tomhle. A naopak ta příští prostě full in, protože třeba v Británii to mělo velký úspěchy a pak si prostě vyhodnotit dobře, co vás baví, co je ta správná cesta, protože tady pořád je nějaká debata, patří známé osobnosti ke kulatému stolu, nepatří, tak si to potom můžeme hezky vyhodnotit.
1: Mě se hrozně líbí, jak ty vlastně neděláš jenom to, že by si vzal jako formát, ale že to vlastně jako adaptuješ na ten trh, což si myslím, že v těch reality show v Česku je unikát, protože tady všechny reality show jsou takový, skopírujeme, vložíme. A ty Zrádci na mě dejchají takovým jako opravdu svěžím novým nádechem, že to je něco, co nám vzniká tady na místě. Což i přesto, že to je formát, tak asi teda očividně je.
2: My jsme dostali jako volnou ruku od té licence, která to spravuje, že prostě udějte si to tak, aby to bavilo toho lokálního diváka. A já myslím, že už to, že jsme nešli do žádného zahraničního takzvaného hubu, kde se to točí v zahraničí a udělali jsme se to tady na Českém hradě a s českým Vojtou, s hezkým českým jazykem a přesmičkama, tak prostě, že to ty lidi cenějí.
1: A čím si myslíš, že ten český divák, ty reality show konkrétně Zrádců, je vlastně jako chytitelný? Co je to, co nás baví na těch Zrádcích?
2: Já myslím, že za prvé teda máme, jako jsme hrdí na ten náš, jako na tu historii, na ty hrady, zámky, krále, rytíře, prostě, že tady tu historii máme. A zároveň teda z nějakého důvodu strašně milujeme detektivky, to prostě frčí už několik let. A myslím, že máme jako velký vztah i k humoru, což prostě ten Vojta, prostě, který byl odkojený na těch Cimrmanech, to v něm prostě chtě nechtěje. A že ta kombinace se nějakým způsobem povedla a lidi to baví. Plus ten nový žánr, prostě nemůže si vlastně o tom říct, že to je reality show čistě bez toho, aby se řeklo dobře, ale je to trochu jiná druh.
1: Je to hra.
2: Reality show, je to hra.
0: No, děkujeme za pohled, který mě opravdu nenapadl za ty roky, co Zrádce sleduju a všechny doplňkový podcasty a tak dále. Jak na to nahlížet, proč je to tak oblíbený? Je za chvilku si zkusíme, jestli i my dokážeme podobný model přetavit, aby byl oblíbený na Hit Radio. Zahrajem si, ty budeš trošku v roli Vojty, Markusy.
2: Ajaj.
1: Chci být Zrádce? Můžu být Zrádce? Aha, to už jsme se prohrál teď konstruktu, že jo?
0: Asi tak. No, asi tak. Já mu to vysvětlím.
2: To je základní pravidlo Zrádce, že nesmí říct, že je Zrádce.
1: A nebo?
0: Za chvilku jsme zpátky, přátelé.
4: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
11: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
11: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
12: Yeso!
11: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
13: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
14: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Za chvilku je tady půl čtvrtá, vy posloucháte Hit Radio City s Andrejkou, Vincentem, Dominikem a dneska taky s Markusem. Markus Krup, režisér Zradců, ještě jednou hezké odpoledne, čau.
1: Ahoj.
0: Otázka, na kterou nesmím zapomenout, soutěže, ty už to zmiňoval, nedokončili jsme to. Teď se zase bude větší prostor věnovat, jsem slyšel, soutěžím a hlavně více zamíchaj s tím dějem. Je to tak?
1: Soutěží, myslíš, mise?
0: Mise. Naše.
1: Ano, ano, myslím, že jsou výpravnější, větší, nebezpečnější, tak jak jsem si vždycky přál.
0: Ale největší dramata byly vždycky u kulaťáku.
1: Ano.
0: Já teda mám to názvosloví, co se Zrádců týče vlastně, jak tě budu překládat, u kulatého stolu.
2: Ano. A já jsem se, že mluvíš o Dejvický.
0: Tam ne, no. Právě proto, pro tyhle případy. A tak jsem si řekl, že si takový Dejvice kulatý uděláme tady. Respektive kulatý stůl. Zahrajeme si totiž jednu soutěž.
3: Kdo je tu na ostro?
1: Bojím se.
0: Jmenuje se Kdo je tu na ostro? Inspirovali jsme se pravidly Zrádců samozřejmě.
2: Kdo je tu na ostro? Proto je to kulatý stůl?
0: Už teď se hraje vlastně v téhle místnosti. Už teď hra probíhá, nikoli já budu opět imitovat Vojtu Kotka, budeš to ty, Markusi. Ty musíš uhodnout, kdo je v této místnosti na ostro.
4: A bude to probíhat tak, že automaticky se obhajujeme, nebo Markus pokládá otázky?
0: No, řekl jsem, že už se hraje. A vzhledem k tomu, že se zeptala...
2: Mám už mluvit teda?
0: Já nevím, dělejte si, co chcete. Markus musí přijít na to, kdo
2: já
0: tady je.
2: Já asi musím Markusovi něco vysvětlit. Markus, totiž ty nás neposloucháš každý den, že jo, předpokládám.
4: Kdyby se nás poslouchal.
1: Jsem by nechal.
2: Ano, jeden den, že kdyby se nás poslouchal každý den, tak víš, že já nenosím nikdy spodní prádlo.
1: Ano.
2: A má to jednu výjimku. Když mám džíny, protože to je nehygienický. Dneska, když jsi přišel, koukej, v čem jsem přišel, mám na sobě džíny. Oni mi totiž poslali do té přípravy, že mám jako vždycky přijít bez trenek a já jsem dneska přišel s trenkama. Takže jsem tu hru trošku pokazil, takže se omlouvám.
4: Já jsem si to dovolila jednou přijít bez spodního prádla a tolik...
0: Ve tři ráno, ale... Na ní nevysílali.
4: Tolik dovědků, co se mi tady dostalo, jsem si řekla, že už tu chybu víckrát neudělám. Kor, když mám velmi sporé šortečky.
2: My hrajem furt.
4: To by bylo až nevhodné.
2: A jo, hrajem.
1: Já jsem, mě jste mi vůbec neřekli pravidla. Ty jsi to kulatý stůl.
2: Musíš uhádnout, kdo
0: ty
2: je na
0: ostro. Musíš uhádnout, kdo z nás v této místnosti takhle. A můžeme to rozšířit i na...
1: Jo, takhle. Vy jste měli milion času mi to říct mezi tady při písničce. Zjišťuju to.
4: Ne, hodili jsme
2: mě řekli, do... mě řekli to den dopředu, přijď dneska jako vždycky bez trenek, jo? Takže buď v klidu.
1: Ano, dobře, dobře, dobře. Tak
0: a on říká, že jsi je vzal. No, jestli máš na někoho doplňující otázky.
4: No, zatím největší podezření padá na tebe.
0: Proč? Souhlasí ostatní?
1: A já jsem tady jako Vojta Kotek teďka. A
2: musíš uhádnout, kdo na sobě dneska nemá trenky.
1: To je pravda, to jsme tam ještě nehráli.
2: Teda možná, no možná jo, ale ty o tom nevíš.
0: Hráli to... a vlastně ozvalo se na začátku kulaťáku. Ale Vojta neměl hůlku.
1: Já bych to vlastně viděl na Dominika, ale podle toho, jak Vincent rudne, nevím, jestli to není on.
2: Já rudnu jakožto moderátor, ne jakožto soutěžící, jo. Protože jsem to pokazil a je mi trapno.
4: Tak se ještě chvilku stejď.
0: Ale on říká, takže... že to pokazil. On umí fiktivní scénáře skládat hodně dobře a působí to uvěřitelně.
2: Ale myslíš si, že bych na Markuse, jakožto na režiséra Zrádců, zahrál takhle lacinej trik?
0: Bylo to laciný?
2: No bylo by to laciný docela dost, ne?
1: Někdy já vyhodnocu. Mm-hmm. Tak dobře, a mám teda hlasovat já, jo? To je velmi nezvyklý, že by Vojta hlasoval u kulatého stolu, ale...
4: Jsi na to sám.
2: Je víc nezvyklý situací.
0: Taky je nezvyklý, že potom ten, kdo to prádlo nemá, to musí dokázat.
1: Jako pokud seš to ty, tak mě děsí, jak seš tím komfortní vlastně s tou situací, takže já
0: a kde mám ruce zrovna?
1: Pokud, no, ano, kde máš ruce? Ruce na hlavu.
2: Takže mám to ukázat teda?
1: Takhle to skončí, jo?
2: No, já nevím, jestli chceš teda mě?
0: Nebo začne, jak chceš. No, ty,
2: takže bereš teda mě? Já to ukážu, jestli
1: já
2: chceš.
1: To, ano, ano, myslím si, že jsi to ty v tom případě.
2: Tím pádem, přátelé.
4: Ale otoč se.
0: Je to zájde!
2: Jenom Markuse, jenom ať víš, co jsem byl ochotný udělat pro tvůj křivoklád.
4: Ty vůbec jsem nečekala, že to dotáhneš až takhle hluboko.
2: Hluboko. Já jsem si je běžel sundat na záchod, protože já jsem s nima dneska opravdu přišel. Ale říkal jsem si, že to využiju v tuto hru.
0: A můžeš jít rovnou křivokláčit.
2: Že jsem zradil nejenom vás, zradil jsem svou hygienu. Ano, Markus, ty jsi měl dokonalý odhad. Byl jsem to teda, nebyl jsem to já, ale jsem to já.
0: Markus toho viděl hodně, vymyslel toho hodně a tak jsme chtěli přijít s něčím, co by mu v hlavě zůstalo na věky. A děkuju, Vincente, že se to vizuálně i postaral.
2: Tak tady máš můj zadek.
4: Tento nápad si nemusíte nutně půjčovat do další série.
1: Ale naopak, abych to udělal první misi.
2: Tak já budu rozhodčí.
0: Nakonec to jenom rychle shrneme. Na Prima Plus 16. září, potom v televizi Zráci třetí série. Markusi, moc díky.
1: Já děkuji.
2: Děkuji, že jsem dneska mohl přijít a ukázal jsem ti svůj zadek.
4: My už se loučíme.
0: Ne, my ještě vysíláme, děvenko, potom do 6 normálně. Jo, dáme to?
4: Jo, dáme to.
2: Ona je ze Zrácu zvyklý, že když Markus skončí, tak ona taky rozumíš.
0: Hrajeme dál další hity. Markus Kruk hostem dnešního odpoledne. Taylor Swift, ahoj.

0: Taylor Swift. A vy posloucháte Hit Radio City. Hezké odpoledne, s námi ve studiu stále ještě Markus Krupp.
1: My jsme ho úplně zadrželi násilím, protože já potřebuji vědět ještě jednu věc.
2: Ano.
1: Minulý rok byla velká premiéra.
2: Ano.
1: A byla fenomenální, Vojta přijel na koni, plameny tam šlehaly. Bude se to dít i letos? Premiéra.
2: Ano.
1: A byla fenomenální, Vojta přijel na koni, plameny tam šlehaly. Bude se to dít i letos?
2: No právě, že bude. A...

0: teaser můžu, ne, to vlastně nemůžu.
1: Pojď, můžeš. Dej, něco dej.
2: Musíš.
3: Řekni to.
1: Nejhorší je, že mě to rve srdce, přátelé, já tady 16. nejsem a dala bych cokoliv pro to, abych tady mohla být a vidět to.
3: Kromě toho, co děláš teda, jo? Toho 16. to za to nedáš.
1: Když já jsem v Americe ještě nebyla.
3: Cokoliv jiného než Ameriku.
1: Tak pojď.
0: Ne, ťukni, bude to velké, to. Bude to hudební, vzniká na to konkrétně jako hudba, která je přímo pro ten večer, je tam 30 herců a možná přijde i Mikšova matka.
2: On má matku?
0: Má, občas ji zmiňujeme, nejsme k ní moc jako vlídný přes našeho moderátora Vojtu Kotka, ale tentokrát Mikšovu matku uvidíme.
1: A další série. Ona dostala roli i v této sérii.
0: Až teďka. Jenom o ní mluvíme. Ona má taková paní Kolombová.
2: No právě. Mm-hmm.
3: Že se přijďte podívat na paní Kolombovou. A kolikátý je to ještě jednou je?
0: Je to 16. a doufám, že se tam všichni uvidíme.
2: Přijďte. A všichni se tam vlezem. Těšíme se. Zráci Arich, režisér Markus Kruk. Ještě jednou hezký odpo.
0: Děkuji, děkuji.
2: Pokračujeme v dalších hitech Xindl X na Hit Radio City.

0: zemí.
1: Na těch cestách opatrně, za chvilku jsme zpátky.
2: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníků už od času kněžny Libuše. A jak ta ní chutná? Vyhraj křišťálovou večeři Deluxe pro dva. 3 hodiny na prosklené lodi Prague Boats, bohatý raut, láhev vína a romantika.
3: Na plné pecky.
2: Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
4: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
5: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
4: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
5: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
12: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Březová! Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová!
15: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
16: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
17: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
18: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
19: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

0: Na Hit Radio City Ray Dalton, vy posloucháte vaši odpolední trojku. Andrejka, Vincent, taky Dominik. Kamarádi, existují zvuky, které můžeme slyšet vlastně kdykoliv, jo? A nic neznamená, třeba, jo? To můžeme slyšet kdykoliv. Nebo i tenhle zvuk, jeden konkrétní, můžeme slyšet teď.
1: Někdo zvoní?
0: Ale nic to neznamená, kromě toho, že někdo zvoní.
1: Teda. Ale to přece, Domčo, musí něco znamenat.
0: No když to bude v 7:10,
2: tak
0: ráno, tak valte ven, děcka, protože ve snídení šampionu pro vás mají prachy. O co jde?
1: O nějakou hru. Já myslím, že to je nějaká hra.
2: Andrejko. Ne, je to v podstatě taková další reality show, ale naše, Hit Radia. Přátelé, představte si, že si budete moct vydělat už jenom tím, že otevřete dveře.
0: Přesně tak.
2: A pořádnej balík.
0: Pořádný balík, to je 100 000 mezi vás rozdáme. A kdy? Ve snídaní šampionů. Když se od 7. září ozve tohle?
2: 7 hodin a 10 minut.
1: Jako ale u vás doma, ne?
0: No jasně. No. Ale bude to i véteru, takže to bude synchronizovaný zvonění. Tak či tak letíte ven.
1: A tím, ale jako u koho? To asi ty lidi musí podstoupit nějakou registraci, ne?
0: No jistě, musíte se registrovat, no. Ne partnersky, ale na našem webu.
1: A když to uděláte a my u vás zazvoníme, vy nám otevřete, tak dostanete peníze.
0: To je opak exekutora, to tady jdeme dělat vlastně. B.O.B. do celý a potom zprávy. A od 7. září, kdo pak to zvoní?

0: Já, to je příjemný tempíčko, tak v tomhle to dojedem rovnou. Ke zprávám a ještě předtím na cesty s Lucí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne, stále v kolonách po D5 od Loděnice až po nájezd na Pražský okruh a i ten samotný už od Zličína nabírá zpoždění, zejména na úrovni Jinočan a Ořechu. Oblasti si postojíte minimálně 25 minut. Narůstá zdržení také na jižní spojce a Barandáku a také v Dobřížské směrem do Radlické, tady je zdržení kolem 10 minut. Plní se i Bubenecký tunel směrem na Troju, tady se zdržíte kolem 5 minut a silnější provoz je teď aktuálně na příjezdu D8 od Odolené vody až po Cínoveckou ulici a sjezd na Hloubětín. Minimálně 25 minut v aktuální koloně. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Vraňany nabízejí.
8: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 16. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Koukání do mobilu málem stálo život 7letého školáka. Kvůli sledování obrazovky spadl do kolejiště metra ve stanici Muzeum. Díky rychlé reakci dalších cestujících se podařilo hocha dostat za několik vteřin zpět na nástupiště. S drobným poraněním rukou ho policie odvezla do nemocnice. Případ se stal v první školní den kolem 18. hodiny. Značkaři pražských služeb pracují často jen pár metrů od projíždějících vozů. Společnost teď představuje jejich profesi a pokračuje mluvčí Alexandr Komarnický.
13: Toto povolání spojuje řemeslnou preciznost s obrovským fyzickým nasazením. Naši zaměstnanci manipulují denně s 20-kilogramovými značkami i podstavci, které váží až 30 kilogramů. Podstatné je však připomenout, že jsme jen jedním z dodavatelů těchto služeb. Kromě nás vidí lidé po městě i jiné firmy, řízené technickou správou komunikací hlavního města Prahy.
1: Pražské služby profesi značkaře přibližují opět na svém webu v novém edukativním videu. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněné na 70%. Česko tak splnilo průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zásoby jsou ale zhruba o pětinu nižší než před rokem. Podle ministerstva průmyslu by i přes pomalejší plnění mělo být plynu na nadcházející zimu dostatek.
11: City Extra.
1: Začíná festival Vyšehrádky. Program nabídne tradičně na Vyšehradě a to až do neděle. Zažijeme loutkové a pohybové divadlo, koncerty, filmové projekce i tvůrčí dílny a venkovní her. Vybraná představení budou tlumočena do českého znakového jazyka. Vstup do areálu i venkovní herny budou zdarma a detaily najdeme na webu www.vyšehradky.cz. Nad Prahou a v okolí se zatáhlo, většinou zatažená oblačná obloha, přidat se může slabá přeháňka nebo občasný déšť. Teploty kolem 24 stupňů, v průběhu noci zůstane většinou pod mrakem, k ránu přechodně polojasno. Teploty budou docela vysoké, 18 až 16 stupňů a zítra nás čeká nejteplejší den z celého týdne, 27 až 29 stupňů.
11: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
0: Pravda, že zrovna se nám tam kaboní, ale zítra nejteplejší den za hoo. hodně dlouhou dobu. No tak ještě troška práce před námi, 3 minuty po 4. Ahoj parto, Vincent a Andrejka.
3: Byli jste někdy v partě?
12: Já mám teďka novou super partu.
0: Chtěl jsem partu, jo, je, je. Já jsem si ji založil doma, abych ji jako měl furt po ruce.
3: Takže jsi byl taky osamělý na základní škole.
0: Nikde mě nechtěli, proto právě v tomhle týmu se cítím konečně.
3: Dominik mi několikrát říkal, že jsem jeho první kamarád. Je Andrejka tvoje první kamarádka?
0: Druhá po tobě.
11: Ty Radio City.
0: A vy jste moji kamarádi? A můžem vám něco zahrát?
3: Bacha, a on vás zase utře, když řeknete, že jo.
0: Obloudre, máme vás rádi. A tebe. A tebe. A sebe nejvíc.

0: Sia a trochu tý lásky, když ji tady rozdáváme. 10 minut po 4. hodině. Rozdávat lásku je jedna věc, ale slyšeli jste o té hromadě dobra, kterou v sobě našel v metru, když tam spadl ten kluk, co čuměl do telefonu. Viděli jste to video a ten pán, co ho zachránil, neskutečný.
1: Extrémní pohotovost.
2: Pár sekund, je neuvěřitelný vlastně, jako já si vždycky říkám, když se něco takového stane a člověk je paralyzovaný, tak si říká, pro boha živýho, proč někdo něco neudělal? A je tak nádherný, když někoho ta paralýza nepohltí. A vlastně ten jeho lidský reflex je, podle mě, nahrazený něčím božským a to se tady stalo.
1: Ano, to byla souhra dvou hrdinů. Jeden, který zatáhl za tu páčku a jeden, který neohroženě skočil do kolejiště.
2: Děkujeme, tleskáme všem zúčastněným.
0: Možná si říkáte třeba u filmu, proč něco neudělá, jak to říkal Vincent, proč se nehne. Hele, nedávno se mi stalo 2 měsíce zpátky, že vyjíždělo z křižovatky auto, nevidělo druhý a málem do sebe napálil. Já byl třeba 2-3 metry vedle. Naštěstí jsem minul, fakt jako třeba o 10 centíků.
2: Já myslím, že řekne, naštěstí jsem jim řekl.
0: Naštěstí?
2: Jsem je zastavil.
1: Co byl ne, netá?
0: Zastavili se o mě, samozřejmě. Málem do sebe vrazili.
2: A ty, 3 minuty po tato. Pozor!
0: Pozor! Ne, já jsem skoprně úplně, já jsem nemohl, já byl paralyzovaný.
1: Ty zkoukal, jak to dopadne.
0: Jo, ale z 2 metrů.
2: Dominik, ale nestihl zareagovat, ale stihl vytáhnout telefon.
1: Uf, to byl ale klika.
0: No až se podobné věci jako v metru budou dít, chcete tam mít ty lidi, co tam byli a ne.
2: Ano, pozor. Ještě jednou, já jsem to nenatočil, prosím, děkuji.
0: Pan Stipka Farna na Hitrádiu, hezké odpoledne. Aha. Tak hezký vstup to mohl být, že? Ale páčky se neptaj. Ty lítaj. Tak ještě jednou. Panečku, to je DJing. David Stipka, Eva Farna, hezké odpoledne.

0: Robin Schulz na Hydrádiu City, 19 minut po čtvrté. Doufám, že máte hezké čtvrteční odpoledne. My jsme vaši parťáci Andrejka, Vince, Dominik. Ani jeden, pokud se nepletu, není úplně tenisový fanoušek, co?
1: Já jsem tenisový fanoušek.
2: Já mám taky rád tenis.
0: Tak si to vemte, nějaký US Open nebo něco se hraje.
2: Ty si o nás nepamatuješ ty nejzákladnější věci.
0: Já vám, přátelé, nechci totiž hlát. A pokaždé, když se hraje nějaký velký turnaj, já se snažím jako hrát, že jo, prožívám to, ale US Open je jasně něco mi říká, ale nevím, o co tam teď jde.
1: No tak přátelé, hraje se US Open v Americe.
2: A je to otevřený.
1: A je to otevřený, stále se bojuje. A oni se při jednom rozhovoru zeptali Kaji Muchové, co dělala počas času, kdy skončil Wimbledon.
0: Jasně, když měla po.
1: Kdy měla po, kdy jakoby někdo si myslel, že odpočívá nebo se regeneruje. A víte, co odpověděla?
2: Co?
1: Že byla pařit.
0: Takhle na ferovku?
1: Že to celý propařila.
0: Hezky, upřímně.
1: To z dob, kdy byl pan Lendl a všichni takovýhle velcí urození sportovci, to by se tenkrát nestalo.
0: Takhle dělali by to taky, jenom by to neřekli veřejně.
1: Nikdo by to nepřiznal. Zatlouka to, zatlouka. Ale tak zase je hezký, že ty Gen Z jsou takhle otevření.
2: Ano, takže no,
1: že víme, na čem jsme.
2: Takhle ta holka vyhrála Wimbledon a myslím, že si může dělat, co chce a všechny může pošlat do háje.
1: Ta holka nevyhrála Wimbledon.
2: No tak co dělá na pařbě tím pádem?
0: Takže Andrejka rozumí tenisu, co se týče tenisu.
1: Ale skoro!
0: Vincent zůstává.
2: Tak to byla ta druhá?
1: Jo.
2: No tak proto nevyhrála, ale ona teď vyhrála, ne?
1: Zapíjela smutek.
2: A teď vyhrála ale znova.
1: Teď vyhrála, ale jiný Grand Slam.
2: No ale předtím pařila, takže očividně tý holce pomáhá, když paří.
1: Máš to nějaký, já mu to jdu vysvětlit.
0: Přátelé, za tím bokem, jo. Nebudu stavit oslý můstek od nějakých znalostí o tenisu, a nebo kdo vyhrál, nevyhrál, US Open, Wimbledon a tak dále. Prostě nepoužitelní jsou teď, právě teď v tuhle chvíli.
2: No, jako my. No. Máš ho tady ten oslý můstek.
0: 777-937-777, to je to číslo.
2: Kam vy napíšete, jsem nepoužitelný a my na vás nachrlíme 10 otázek, když na všech 10 odpovíte špatně a nikdy dvakrát stejně a v rekordním čase, ano, podmínky jsou takový, ale přátelé, ta odměna je totiž taková.
1: Vyhráváte totiž dva lístky na Saturně na Vyberný.
0: Buďte rychlí a pište 777-937-777, jsem nepoužitelný.
3: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocity.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
8: Co to zas po pájsku je za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
11: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
12: Necítím se psychicky dobře.
13: Já už to nezvládám.
14: Potřebuju poradit.
15: Nejste na to sami.
16: Dny pražské pomoci a péče.
15: Veletrh sociálních služeb.
16: Duševní zdraví.
15: Rodinné poradenství.
16: Služby pro seniory i pečující.
15: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
16: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
15: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
16: Více na praha.eu.
0: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ale ještě předtím uděláme radost někomu z vás. 777-937-777. To je to číslo, kam pište, jsem nepoužitelný. Dva lupeny do Hybernie na Saturnina máme tady na stole. Tak pište a my voláme zpátky. Avicii!

0: vás nic nepředstíráme. Miley Cyrus a 3 minuty po půl pátý. Vaše Hit Radio City. A na telefonu Adam. Pěkně nepoužitelný.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Adame, ahoj.
2: Hezké odpoledne, ahoj všem.
3: Ahoj, tak, Adame.
0: Ahoj, ty jsi byl tak zoufalý, když jsme popisoval, co máš dneska za sebou. Poskytni to i našim posluchačům.
2: Přátelé, to není jenom dneska, to je od začátku týdne. Já mám pocit, že čím více blíží pátek, tak čím více nepoužitelný. Dneska jsem zapomněl, mimochodem jako u 2 zákazníků, prostě poslat nějaký věci, které byly důležitý. Teďka stojím v koloně a říkám si, že už by byl ten pátek, abych možná si tu nepoužitelnost mohl víc užít.
4: Ale a co děláš za práci?
2: Hele, já dělám obchodňáka v telekomunikacích, takže takový to, že potřebuješ zákazníku velký firmám zařídit lepší tarify, výhodnější internety. Rozumím. A prostě tam je důležitý nezapomínat.
4: Já jsem se bál, že děláš třeba FBI a máš, měl se někomu poslat SMS-ku, jdou po vás, bacha, a ty jsi zapomněl.
2: Já bych ti řekl, že jdou po mě, ale už to máš.
4: Jdou po tobě. No tak ale, my po tobě jdeme po tobě 10 otázkama. Ty nám všechny musíš odpovědět špatně a v rekordním čase a žádnou dvakrát stejně. Je to jasný?
2: Dobře, zkusíme to.
4: Tak se připrav. Pak nám dokázat, tak seš moc nepoužitelný a jdeme na to za 3, 2, 1, start.
0: Kolik let zabere studium medicíny?
2: Jeden, rok.
3: Jakou barvu má zebra?
2: Fialovou.
0: Kdo zpívá v kapele Brixton?
2: Adam.
3: Jak dělá tygr?
2: Mňau.
0: Kolik prstů má na rukou zdravý člověk?
2: 8.
3: Doplň text, že nezůstane stát na kameni...
2: Strom.
0: Jak se jmenuje Vincent příjmením?
2: Zeman.
3: Kolik žen je právě ve studiu?
2: 10.
0: Kolik týdnů má rok?
2: 1.
3: Zavroukej hit Síla starých vín.
2: Nerozuměl jsem.
4: Stop!
0: Tak je dobrý.
4: To
5: To já uznám, když jste mě takhle přejmenovalo.
0: Těch 10 ženských číslo s panem Zemanem.
5: Ano, ty jsou moje, je to můj hrm.
4: Každopádně, já mám takovou vlastně jako teoretickou otázku. Kolik prstů má na rukou zdravý člověk, jo? Pokud se jako uznáme, že 4 prsty má nezdravý člověk, a 5 prstů má zdravý, tak to znamená, že čím víc prstů, čím jsi zdravější. Tak pro mě 8 prstů. Dobře, tak to mi neuznali. Kapela Brixton, nespívá tam nějaký Adam?
0: Ne.
4: Jak se jmenuje Domčo?
0: To všechny jména můžu najít v pohodě, ale vím, že to Adam není.
4: No, každopádně tím pádem, já mám všechno uznatelný. A jestli se nepletu, tak tím pádem máš 38, ještě jednou řeknu tím pádem a končím v rádiu, přísahám. 38-54.
3: A to znamená?
0: Koukám na naši tabulku, kámo, je to málo tenhle týden.
4: Je to moc právě tenhle týden. 54.
3: A to znamená?
0: Koukám na naši tabulku, kámo, je to málo tenhle týden.
4: Je to moc právě tenhle týden.
0: Oh, jo.

0: 16 hodin 47 minut a Fade No More na Hit Radio. Už jsme tady s vámi nějakou tu hodinku. Andrejka, Vince a Dominik. Přátelé, ale během odpoledne ještě nezazněla ta nejdůležitější informace. Co se stalo naší Andrejce?
1: Milí posluchači, musím se vás na něco zeptat. Vy jste na mě poslali nějakého Spartana? Včera mě okradli. Ne!
2: Pardon.
1: Někdy se to stalo. Dneska ráno mi to přišli říct. 6 hodin na mě zaťukala policie České republiky.
3: V 6 ráno.
1: Vytáhla mě z postele a odvlekla mě k mému vykradenému autu.
3: Počkej, to zní jako, že teda je to drsný, že tě vykradli, ale jenom chci upřesnit, že určitě policie ji nevytáhla z postele a odvlekla
0: jí. To jsou jejich taktiky, praktiky, ano.
1: Byli velice milí, měli i pochopení pro mé rozespalé oči a protože jsem asi 15 minut hledala klíče, protože ten mozek prostě nechtěl naskočit. A přijdu k tomu autu.
0: Co zmizelo, řekni.
1: To jsem právě začala zjišťovat a to je na tom to nejdivnější. Zmizela totiž jedna bota. Kolečková brusle.
3: A měla tam dvoje oboje?
1: Všechno bylo v páru. Všechno bylo v páru a pak taky zmizela taková ta nádržka na parní žehličku.
3: Přátelé, pokud dneska uvidíte někoho, kdo jede s jednou bruslí, jednou peckovou keckou a není ani trošku zmuchlanej, chyťte ho a zmuchlejte ho, protože to je zloděj.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days croissant, různé druhy za 9,90.

0: až do 8. září. Kaufland.
1: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
2: Sobota 5. září.
1: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
2: Sobota 5. září.
1: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Objevte z Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
9: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
10: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
9: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
10: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
9: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
11: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
12: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
13: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
16: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
18: Reklamy byly dlouhé?
19: No jo,
18: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.

0: Za 5 minut, no už to tak bude. Bude tady 5. Posloucháte Hit Radio City, Vincent, Andrejka, taky Dominik. Hledíme společně, co se děje ve zprávách. Bude to hlavně pro řidiče. Prej jsou všechny uzavírky v Praze. Všechny kolony, všechno vyřešené. O prázdninách to opravili, teď je to OK.
1: Lež.
2: Není to pravda, nesouhlasím.
1: Proto řekl.
0: Zprávy to říkají. Plus minus, já nepročítám.
1: Jako zprávy, někdo to musel říct.
2: Můžeme prosím vás už nebýt součástí té hry Zradci?
1: A já si myslím, že tady ten
2: Já si myslím, že tady ten pán
1: každým slovem, co v životě řekne, mu naroste nos trošku víc.
0: Hele, tak uvidíme, kdo to řekl. Já myslím, že to namlouval náš šéf.
2: Beru zpátky.
1: Ano, Praha je krásně průjezdná. Pane šéf, tajda.
3: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
5: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
3: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
6: Velkolepý.
3: Natočím to.
0: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
3: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hitrádio. Hitrádio City. Zlepši si náladu.

0: Hunter X jako poslední hit.
1: Týhle hodiny za chvilku na cesty, kde to jede, kde to stojí s Lucí. Posloucháte Hit Radio City.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Stále platí, že kolony se tvoří od Klíčan na D8, pokud projíždíte dál do centra metropole. Zdržení je aktuálně kolem 15 až 20 minut. Po pojíždí a plní se jižní spojka Barandák a Dobřížská ulice směrem do centra a také příjezd po D5 od Rudné, Pražský okruh pak na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. A s kolonami stále počítejte také v Bubeneckém tunelu směrem na Troju nebo v centru metropole od Tančí domu Ječná nahoru k IP Pavlova nebo Vilzonova ulice od Florence. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Je 17 hodin u dnešního City Drive. Zdraví Lucie Daňková. Před začátkem školního roku skončily opravy cest a mostů na některých klíčových tazích. Technická správa komunikací oznámila konec prací v Kbelské a také Plzeňské ulici. Potvrzuje generální ředitel Filip Hájek.
12: Ty nejdůležitější pro nás byly Kbelská, ta se nám podařila dodělat už půlce měsíce, dokonce s předstihem 2 dní. A ta druhá, která opravdu byla složitá, byla Plzeňská ulice, kde byla spousta koordinací s kolegy, kteří dělají sítě pod vozovkou, ať to jsou plynárny nebo kanalizace.
2: Práce na Kbelské byly nakonec ukončeny dříve, i když přípravy nebyly jednoduché.
12: A to totiž byl takový logistický oříšek, protože jsme potřebovali na každou etapu odvést stovky kamionů asfaltu, opravit to podloží a zase tam stovky kamionů vrátit. A to pokud bychom byli v nějaké situaci toho, že to je všechno zasekané, tak bychom to nezvládli. Takže je to nějaká kombinace toho, že nám přálo počasí, byli jsme dobře připraveni a hlavně to dopravní omezení, které jsme nastavili, opravdu fungovalo. A velké díky samozřejmě patří řidičům, protože bez nich a bez jejich nějaké ohleduplnosti a ukázněnosti bychom to také nezvládli.
2: A trpělivý budeme i na podzim, kdy technická správa komunikací začne pracovat na dalších projektech.
12: To, co nás teďka čeká, ale už nebude mít snad tak dramatický vliv na dopravu, je ještě dokončení opravy Cínovecké. Tam je to souvislá údržba, zjednodušeně řečeno položení nového asfaltu, kde to ještě koordinujeme s doděláním Kbelské, kde už nám zbývá část ramp kolem Teska Letňany. Vrátíme se na Chlumeckou, zase na výpadovce na Černém mostě, kterou už jsme dělali v minulosti, zase po etapách a teď ji doděláváme. Chceme rozjet zase v tomto případě první etapu opravy Rostylské, protože ta je ve špatném stavu.
2: Kompletní povídání máme pro vás na našem webu v podcastu City Drive. Další vydání za týden. A přidáme ještě pohled na oblohu, převážně oblačno, zataženo teď na večer, do rána, a pak polojasná nebo oblačná obloha, oteplí se na 18 až 16 stupňů, to budou ranní minima, foukat bude mírný jihozápadní vítr. No a zítra, jak už jste slyšeli, nás čeká nejteplejší den z tohoto týdne, zůstane většinou polojasno, oblačno, přibývání mraku odpoledne, k tomu slabá přeháňka, maximální teploty kolem 29 stupňů.
11: funguje spousta metropolí. Jen jedna má ale metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Andrea.
1: To jsou vaši parťáci pro dnešní odpoledne. 3 minuty po 5. hodině vás všichni zdravíme a taky čekujeme, co novýho. Velká zpráva pro české hudební fanoušky. Řítí se na nás dobrý koncert.
13: A to přesně 5.3. a bude to kdo?
1: Yeah, beautiful. Revival Jamese Blunta dorazí do Mníšku pod Brdy.
14: Ano, já jsem se rozhodl, přemýšlel jsem dlouho, jako startuju svou hudební kariéru. Bude to tady, jenom tady ta písnička. Kdybyste nechtěli na můj revival, tak myslím, že originál bude v Praze ten den.
1: Je to tak? Ještě jednou datum?
13: 5.3. O2 Arena.
1: James Blunt.
14: Tak já to mám v kulturáku v tom Mníšku.
1: Si to nepopleťte. Hit Radio City. A aby jsme ty texty znali od začátku do konce na ten velký koncert James Blunt, a to je moje oblíbená. Všichni na 10 volume, fakt moje topovka vodní. Dobře poslouchejte.

0: 5 hodin, 11 minut a se Shakirou pořád názor. Taky je tady Andrejka, ve svým výběhu Vincentek, no a mají Dominik Kulpady taky. To je naše zoo, ale my vás pošleme i někam jinam. A to na Vltavu, přátelé, každý čtvrtek z Prague Boats, protože tady nabízíme neskutečné zážitky.
1: Nazval jsi nás zoo?
0: Ano. Každý má svůj výběh přihrádku.
1: Děkujeme.
2: No přátelé, Vltava hraje z nějakého důvodu. Hraje z toho důvodu, že my pro vás máme neuvěřitelnou možnost zažít fantastickou plavbu se svými 11 kamarádi. Kamarády.
1: Katamarán.
2: Opravdu mě budeš opravovat živě? Ty mrcho jedna, ty nejsi můj kamarád.
1: Tak já vám řeknu, co vás tam čeká. Katamarán vás sveze kolem nejznámějších pražských památek a k tomu audio komentář a něco dobrého na zub.
2: No ale přátelé, nebude to zadarmo. S náma nikdy nic není zadarmo. Vždycky za to něco chceme.
0: Hráli jste někdo někdy lodě?
2: Já, ano pane.
0: Čtverečkovaný papír A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 a vy potápíte soupeřovi lodě. Nás napadlo hrát to v éteru.
2: Ano, přesně tak. A místo toho, aby jsme potápili své kamarády jako Dominik, tak
1: vy
2: budeme...
1: budete potápět nás.
2: Budeš mi skákat do řeči, co to je za vstup? Já tady nemůžu nic říct.
0: Stačí nám 777 jedu katamaránem, to mi napište.
2: Ano, a potom si dáme souboj v lodích, 1, 2, 3, A, B, C, vystřílíte, my potápíme, rozumíte, pište, jdeme na to.
0: Máte 3 pokusy. Petr Bič Projects, ještě jednou, to číslo 777, 937, 777, ať to mají dobře, aspoň hodně.
2: Přeřek.
0: Hezky odpoledne.

0: 5 hodin, k tomu 19 minut. A vy posloucháte Hit Radio City. Tohle byl Mark Ender a na telefonu Martin. Protože on se rozhodl, že má 11 kamarádů, kterým chce splnit sen. Vyrazit na Vltavu z Prague Boats, zkusit plavbu na katamaránu. Ahoj kamaráde, Martin je na telefonu.
1: Ahoj, ahoj, zdravím.
2: Ahoj Marťas, máš vůbec tolik kamarádů? 11, to je dost?
1: Já myslím, že by se našlo 11 kamarádů, aby jsme obsadili katamarána. Možná i víc.
3: On naštěstí hraje fotbal, víš totiž, takže má jenom prostě spoluhráče.
2: Klapzubová jedenáctka.
0: Každopádně, lodě znáš, musíš si to ještě tenhle zážitek vyhrát. Hrál jsi někdy lodě?
1: Jasně, hráli jsme lodě, hlavně v hodině ve škole.
3: Jako v životě a randění máš jenom 3 trefy. Jo?
2: Stačí jeden zásah.
3: Stačí jeden zásah, jako v životě a v randění.
1: Jo, asi.
3: Chápeš. Jsi připravený?
1: Jsem připravený.
3: Tak jdeme na to. Loď vyplouvá. A jsme na lodi.
1: Tak,
0: pal.
1: B2.
3: Šmink.
0: Oh yeah. Jeden pokus vyčerpá a nazbývají ti 2.
1: Tak zkusíme A3.
3: Šmink.
0: Poslední pokus, opravdu? Jinak musím vzít někoho jiného do éteru, máš poslední šanci.
1: Tak A1, zkusme A1.
3: Ne, já jsem špatně slyšel, co jsi říkal?
1: A1.
3: C3? Já tě neslyším, já se vypadáváš.
1: Tak dáme, tak zkusíme C3.
3: Jo, A1 C3. Teda, jo, A1.
0: Takže?
3: Dobře, takže já už jsem se takovou z toho zmátl. Ty jsi říkal původně C3, já jsem ti do toho skočil, ty jsi řekl A1, jestli se nepletu, že jo?
1: Dáme to C3, zůstaneme u té původní verze.
3: Jo, nechám, zůstaneme u té původní verze. Tím pádem, zase!
0: To není možný!
1: Jo, super!
3: Teda, to je neuvěřitelný. To
0: asi víme,
3: strpil.
0: Kdo bude 11. kamarád.
3: Jestli mě nevezmeš, ty mrcho.
1: Jo, tě, nějakého náhradníka berem sebou, jasný.
3: Náhradník! Víš, jak to bolí tady ty tvoje slova? Uvědomuješ si to?
0: Potopíš mu lodičku, tak, potom ještě tohle. Každopádně každý čtvrtek z Pratbox, fantastický zážitky, katamarán, ty a 11 lidí, moc gratulujem.
3: Vyplouváš.
2: Moc si to užijte, Martěs, ahoj.
3: Ahoj, užij si čistou jízdu, jako jsi měl tady v díře.
2: Ničím nerušenou.
0: Ahoj, to byl balet.
4: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Baumax slaví 10. narozeniny.
8: 10 let skvělých

0: Vypli.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
18: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo, ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu?
19: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
0: Tak kolik máš?
19: Já mám 80 rovnejch.
0: No, tak to je dobrý. Já jsem nedal na nabíječku telefon, mám 27.
18: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
0: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 20.
18: Jo,
0: to nebude náhoda.
19: Tak hele, dej tam písničku.
0: Ale přesně.
19: A za 10 minut se vidíme.
0: No, za půl minuty.
17: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: No a je to tady. Před týdnem jsme o tom mluvili. My jsme vás varovali, přátelé. Budou tady ty dny, kdy už o půl šesté bude venku tma. A teď to poprvé prožíváme vlastně spolu. A víte, kde je taky tma?
1: To je pravda. Kde? Co? V zadku? Nebo jako o tom?
0: Ne, vy ještě víte určitě, že já chci mluvit o metru.
1: Teda my jsme, ale druhý den jsme spolu a myslím, že už jsme teď jako geniální.
0: Metro, tam je také tma, ale nebavíme se o metru obecně. Kdy naposledy jste s ním jeli? Protože Dčko se staví, to víme, ale prej bude i Ečko. Slyšeli jste o tom?
1: Wow. A, B, C, Dčko. A to bude, není, ale Dčko.
2: A to bude nějaká okružní jízda?
0: Ano, výhlídková okružní jízda.
1: Ano, ale nezastavuje a nemá jako okna. Že prostě jenom černou Prahu pobereš celou dokola.
0: Okružní jízda metrem, tak na to budou fronty.
2: Proveď mě, kudy se bude jezdit?
0: Přes celou Prahu si představte, že někdo doprostřed vlastně na Václavák zabodl kružítko a teď to roztáhl a obkreslil kruh kolem celé Prahy.
1: Počkej, takže to fakt tak bude?
0: Fakt to tak bude,
2: přátelé. Takže okružní jízda?
1: Tak to bude takový, v podstatě urychlovač části, jako mají v CERNu, tak uděláme i tady.
0: Hustý.
1: A bude to urychlovač lidí.
0: Kde se ten vývoj zastaví? No u metra E.
1: Já myslím, že v Imagine Dragons. Od té doby už se ta muzika neposunula.
0: Dobrý je to.
1: To je top.

0: Za chvilku 6:45, Kristina Perry a vaše odpolední trojka Vincent, Andrejka a Dominik. Máme září, začala škola. Jak to rodičové zvládáte? Vypadá to, můj syn jde do třetí třídy, že ani letos angličtina nebude jeho nejsilnější a nejmilovanější stránka. Já si říkám, třetí rok a já ho nemůžu přesvědčit, aby tu angličtinu měl rád. Máte, přátelé, vy dva nějaký lifehack, jak někoho přinutit, mít něco rád, dělat něco s chutí?
1: No, existuje taková aplikace Duolingo.
0: A to má a hraje tam šachy furt.
2: Počkejte na jazyk, Tuma. Tam se hrajou šachy?
0: To se prohrál i, no, to nevěděl jsem to.
1: Ne.
0: Jo, tam hraje jenom šachy.
2: Ale mně vychází,

0: chceš někoho, kdo ti tam něco měl rád, nuď ho. Nuď ho, opakuj mu, že pokud to tak neudělá, tak ty budeš zklamaný, že ti to jako tátu bude bolet.
1: Jasně, že mě raní.
0: Že tě raní.
1: To není vydírání, nebo manipulace.
0: A řekni, už tak to mám kvůli tobě víc než dost.
2: A vrať se, až to budeš umět.
0: Ano. A vypust ho, a pust ho ven. A do 7 let. Počkej, to už udělali vlastně ve Spartě. Myslím, ve antický Spartě, ne v té vaší.
2: To není moje, já mám Slávy.
0: No tak to...
2: Tam se nic takového neděje. No,
1: tady vidíte, drazí rodičové, jak je nejlepší jít si pro rady za bezdětnými kámoši. Ano. Teď vím přesně.
0: Nejenom bezdětnými, ale dokonce i bezděkými.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
10: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
9: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
10: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
9: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
15: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
16: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
17: Sobota 5. září.
16: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
17: Sobota 5. září.
16: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
18: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
20: někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.

0: I když ty hvězdy dneska vidět úplně nepůjdou, tak Coldplay nám je přinesli. Ty září pořád posloucháte Hit Radio City, za chvilku je tady 6. hodina, Vincent, Andrejka a já, Dominik, se budeme loučit.
1: No a musíme teda i trošku říct, že ani dnes nám hvězdy moc nepřály, nebo minimálně mě, ale můžou přát, když nějaký hodný chodec bude koukat v Praze 7 do křoví a bude se rozhlížet po brusli a kozačce.
2: Protože myslíš, že to hodí do křoví?
1: Nevím, tak kdo by bral jednu botu a jednu brusli?
2: Hele, já jich nevěřím. Dneska jsme tady měli režiséra z Hradce a on jsem se něco já naučil, je, takže vám vám se nedá věřit.
1: Ale
2: takže
1: já na Hradě byla vždycky věrná.
2: Řeknu ti to stejný, co ti řekli policajti. Jasný, keci v kleci.
0: Když tě táhli z postele. Ahoj. Tak zítra vás vytáhneme ve tři. Ahoj!
1: Ahoj.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony nepolevují na příjezdu D5 a pak na Pražském okruhu. Také od Zdib popojíždíte stále v kolonách až po sjezd do Cínovecké ulice. A zdržení kolem 5 minut hlásíte z centra metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Povodí Vltavy zítra kvůli suchu sníží odtok z Orlické přehrady, který zlepšoval průtoky řek. Hladina klesla o 15 metrů pod běžnou úroveň. Poprvé v historii bude řeky vodou dotovat vodní nádrž Slapy. Až se hydrologická situace zlepší a přítoky převýší minimální odtok, začne povodí hladiny nádrží opět navyšovat. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Vedoucí oddělení statistiky práce Jitka Erhartová.
9: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká. Reálná mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí o 4,3% a procentuální růst byl shodný s růstem za první pololetí letošního roku.
2: Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Motoristé na odpolední schůzce s premiérem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard. K žádné dohodě zatím nedospěli, diskuze bude pokračovat v pondělí ráno i večer. A konečně rostou. Deště z konce prázdnin trochu povzbudili růst hub. Někde se objevily například žampiony. Podle mykologů existuje šance, že se nějaká menší vlna hub ještě objeví. Jaká bude situace dál, záleží na dalších případných srážkách.
1: Máš chuť na

0: Bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky, nejnižší teploty 18 až 13 stupňů. Zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Zpočátku oblačno a přehánky, postupně ubývání mraku na polojasno. A večer se přehánky nebo déšť a dokonce i bouřky opět objeví. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě 31 a čerstvý nárazový vítr k tomu.
1: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

Kalimino, One Night Like This, tak to byl start dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme vám to nejlepší od 80. až po milénium, to nejlepší, co se nachází v našem hudebním archivu. Pečlivě jsme brouzdali taky dnes, abychom vám připomněli chvíle plné nostalgie. Tohle, to je oslavná píseň Whitney Houston, autorka legendárního hitu I Wanna Dance With Somebody. To určitě velmi dobře znáte. Možná se k tomu váže nějaká vaše oblíbená vzpomínka, tak se teď nechte unášet. Hlavně se nechte unášet na vlnách Hit Radia a hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hezký čtvrteční večer.

0: Freddie Mercury za námi, Bon Jovi za chvilku, Keep the Faith, to je velký nářez, i tohle vám budeme hrát na Hitrádiu už za pár minut, tak držte vlnu.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: vebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když život prudce zastaví...
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
5: ČTK Connect se znovu vydá na cesty zmapovat, kam a proč směřují evropské dotace z končícího programového období. Zaměříme se na východní a střední Čechy, střední Moravu a Prahu. Výsledkem budou reportáže a živě vysílané debaty z těchto regionů. Zapojí se Svazek metropolitních oblastí a aglomerací, s ohlédnutím za dříve sledovanými projekty pomohou kolegové z rádií. 12-měsíční akce z pověření Evropské komise začíná v září.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
11: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
10: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
11: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
10: pozorování
11: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
10: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
11: Od 11. do 13. září.
10: A vstup je zdarma.
11: Více informací na praha.eu.
12: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
13: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Už jich máte Hit Radio, tohle je Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, no ten se tady rozhodně nekoná, naopak sami rozhodně nejste s Hit Radiem a my jsme za to rádi, díky, že jste si nás vybrali jako parťáka pro čtvrteční podvečer a večer, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 4 minuty po půl sedmé, kdy vám budeme servírovat další jenom hity, ty nejlepší z 80. 90. a milénia. Připravení Orange Blue, She's Got It Dialed.

0: Modern Talking, velká klasika, která nás vrátila zpátky na taneční parkety Atlantisy s Colin. To byla velká hudební vzpomínka, kterou už za chvilku v Eteru Hitrádia vystřídá tahle parádní věc. Cardigans, Love Fool. Další velká hudební vzpomínka připravená v playlistu, i tohle vám do konce hodiny zahrajeme. No a k tomu můžu přislíbit i další ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia, tak třeba Tanita Tikaram, Twist in my Sobriety. I s tím můžete počítat, i na to máme prostor. Užívejte čtvrtek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
7: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí. Březová!
8: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová!
9: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort březová.cz.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za

0: skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
6: První pražské derby v nové sezóně ženské Fortuna ligy bude na Letné v Epet aréně. Fotbalistky Sparty vyzvou rivalky ze Slávie v neděli 6.9. v 11 hodin dopoledne. Vezměte sebou rodinu a doražte fandit. Jak holky hrály, jestli bojovali a nakonec zvítězili, to se dozvíte 6.9. v Epet aréně nebo živě v přímém přenosu na ČT Sport.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou New Order, ti nás dovedli až k 19. hodině. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat i v té příští 60-minutovce.
1: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníků už od času kněžny Libuše. A jak na ní chutná? Vyhraj křišťálovou večeři Deluxe pro dva. 3 hodiny na prosklené lodi Prague Boats, bohatý raut, láhev vína a romantika.
2: Na plné pecky.
1: Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zona a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
0: To nejlepší z 80. 90. a výběr hitu milénia, to vám hrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, pěkný čtvrtek.

Tohle jste určitě dobře poznali. Eurythmics nám dělali teď radost na Hit Rádiu. Sweet Dreams Are Made of This. Záležitost, kterou jsme připomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. My jsme vstoupili do jeho dnešní druhé hodiny, která nabídne taky domácí muziku. Skupina Činasky a jedna velká klasika z jejich produkce, První signální. Tak to si teď dáme pořádně na hlas.

0: další skvělá hudební vzpomínka v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Life is too short, Kate Tracy. Posloucháte to nejlepší z 80., 90. a milénia, a to až do 21. večerní, tak jako každý všední večer. Enlí má píseň Voices, i tu pro vás máme připravenou v playlistu, už za chvilku bude hrát. A těšíte se můžete taky na tuhle fantastickou hudební vzpomínku. Buggles, Video Kill the Radio Star. Záležitost, kterou máme moc rádi a moc rádi vám ji připomeneme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak i takové budou příští minuty na Hit Radio. Hezký čtvrtek.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
5: Pohádkový ladu v kraj,
6: na zámku je pro nás ráj.
4: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
6: Smích a hry a prima den, na Berchtold zas pojedem.
7: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
4: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
8: Pamatujete si?
9: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
10: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
9: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
10: 12. září, Johan V. Třebívlice.
9: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
11: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
12: Atención, señoras y señores!
9: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
12: Yes, so.
9: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
12: La Tropical!
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
15: Zase lítáš v oblacích.
16: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
15: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
17: firma na zážitky
16: CZ.
18: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
19: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Black Coffee se jmenovala záležitost, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tuhle věc All Saints se představili v roce 2000, je to tedy čistý hit milénia. Každopádně, co čert nechtěl, o rok později se tahle partička rozpadla, takže vůbec tu největší slávu, kterou ve své kariéře měli, získali díky songu, který byl zároveň jejich posledním. Takže vlastně si moc té slávy paradoxně neužili. Ale díky za tenhle song, protože vám ho alespoň teď můžeme připomínat v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tady vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a hity milénia. Dál, James Ingram, I Don't Have The Heart. I to je obrovská záležitost, velká singlovka, kterou v playlistu máme nachystanou. Ale ještě předtím trošku rocku, Let's Get Rocked, Def Leppard.

0: velká romančárna a slíbený James Ingram, I Don't Have The Heart. Taky tohle jsme vám hráli v rámci čtvrtečního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak doufám, že to polahodilo vašim uším. Century The Spirit, taky Enya Orinoco Flow. To je hodně energická věc. No a taky nějaká až Dorp. To budou interpreti, které budeme nabízet dál do konce té aktuální hodiny. Písnička pro tebe bude úplně pro všechny. Už za chvilku na Hit Radio.
1: Co to zas popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
3: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
4: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
4: 12. září, Johan V. Třebívlice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další i Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Vraňany nabízejí.
1: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Tohle byl výlet do Austrálie, Inexis, The Strangest Party. Tak to byla věc, která nás dovedla ke 20. večerní.
1: Tatí, tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
2: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
0: Pokračujeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, pěkný večer přeju.

0: Somebody Dance With Me v podání DJ Boba. Tohle jsme vám hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A tuhle parádní energickou věc Richarda Millera budeme hrát v příštích minutách.
1: Pod každou sukní
0: Nina Ritchie. Tohle pro vás máme připravené Shakespeare Sisters, Hello, a taky George Harrison, Got My Mind Set On You. Další obrovský hit. I takové budou ty příští minuty hudebního speciálu Hit Radio Classic, na kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomněli to nejlepší z 80. 90. a milénia. A hrajeme napříč všemi žánry i jazyky. Tak doufám, že užíváte večer. Čtvrtek 3. září.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
3: Když život prudce zastaví...
4: Zase jsem ji našel s tramvají.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Yes,
11: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz. Tak vzhůru na palubu.
3: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Tohle byla Rena Scott z Hold Up. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který nabídne opravdovou klasiku. Ze Zlatého fondu vytáhneme píseň I Do Anything For Love. Meatloaf připraven hrát a zpívat a dělat vám radost do těch příštích minut. Do fondu vytáhneme píseň I Do Anything For Love. Meatloaf připraven hrát a zpívat a dělat vám radost do těch příštích minut. Až do 21 hrajeme to nejlepší z 8.

0: na katamarán.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamarán.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes,
4: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla další skvělá hudební vzpomínka Jennifer Rush, Tears in the Rain. Věc, která nás dovedla až ke 21. hodině, znamená to, že končíme dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ale už zítra tady budeme s úplně novým, úplně čerstvým a hrát vám budeme zase to nejlepší z 80. 90. a milénia. Tak se na to můžete pomalu těšit. Teď užívejte večer s dalšími hity Hit Radia. Martin Garrix a Bon, No Sleep, taky DHT, Listen to Your Heart, anebo skupina Mirai, Tenkrát. I to pro vás máme do těch nejbližších minut. Tak hezký čtvrtek.
1: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
2: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.

0: these beautiful things that I've got.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hit Radio City.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: I'm Nicki Minaj.
2: Hey, this is John Legend.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.